Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz

0: nejlepší ořechy, ovoce a sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
3: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
4: Hit Radio. Hit Radio.
5: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: zastavit všechny, co tvrdě makaj a potřebují káru, co zvládne všechny fušky. Přesně ty mají v autocentru Šmucler v Plzni, Klatovech a Horšáku, v centru nových a ojetých užitkáčů. Na výběr máš víc než 15 modelů značek Renault, Citroën, Peugeot a Volkswagen. Dodávka od Šmuclera ti sedne na míru jak tvý monterky, to ti povídám. Takže až budeš skánět nový bůrák na práci, zajdi na šmucler.cz.
1: Dobrý den.
2: Je Škodovka vaše srdcovka?
1: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
2: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
1: Přijďte, vyberte si a odejďte v nové spolehlivé Škodovce.
2: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí. Porsche Plzeň.
1: Porsche-Plzeň.cz

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
4: Já jsem nevinnej.
5: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
6: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
7: Paka, Benka.
6: Z vězeňského prostředí.
8: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
6: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
9: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
10: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
11: Porsche Plzeň.
12: Už víš, co mají v Porscheti?
13: V jakým Porscheti?
14: No přece v Porsche Plzeň.
13: Tak to mě zajímá, povídej.
14: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
13: No a?
14: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
13: Takže takovej skladový výprodej.
14: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
15: Teď se fakt vyplatí přijet.
16: Porsche Plzeň.
17: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná.
18: Postele Losiná.
19: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Plzni na Dominikánskou. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz. Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
4: Hit Radio FM Plus.

0: jen na Hit Radio. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
3: Natočeno podle skutečné události.
4: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
5: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
6: Nikdy, anebo navždy.
5: No, tak vidíš.
7: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
8: Franto, co pak všechno se dá sušit?
9: Ovoce, houby, bylinky i maso.
8: A tvůj bůček?
9: Ten už nestihneš.
10: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
12: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
15: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
16: Když mobily?
15: Tak Mironet, klikni dvakrát.
17: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
18: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
17: Byty Dobřany.cz.
19: V Dobřanech se žije dobře.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
1: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
2: Máte snad něco lepšího?
1: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
2: Jo.
1: Elfline. To je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
2: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
1: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
2: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.

0: teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou finanční pomoc kvůli krizi na Blízkém východě. Z evropských peněz mezi ně zamíří 264 milionů korun. Další prostředky přidá český stát. Podpora má pokrýt hlavně rostoucí náklady na energie a hnojiva. Žádosti mohou zemědělci podávat do konce října. Brazílie zkrátí pracovní týden ze 6 na 5 dnů. Parlament schválil změnu ústavy, která zaměstnancům zajistí 2 dny volna týdně. Pracovní doba se postupně sníží ze 44 na 40 hodin, a to bez snížení mezd. Změnu ještě musí podepsat prezident. Ten si tak připsal důležitý úspěch před druhým kolem prezidentských voleb, které se koná příští neděli. Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli v Lize mistrů na hřišti Manchesteru City 4-2. Obhájci trofeje tak po dvou kolech vedou tabulku. Liverpool porazil Linec 6-3 a Real Madrid zvítězil v Římě 4-3. Fenerbahce příští soupeř Slávie podlehlo Aston Villa 0-6. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Pokud se po práci nebo po škole chystáte na pump track v Plzni Bolevci, tak změňte plány. Kvůli potřebné podzimní údržbě je totiž aktuálně uzavřený. Mimo provoz bude ještě dnes, kdy odborná firma dokončí opravy trhlin v asfaltovém povrchu. Na dráze pak přibude nové směrové značení kvůli zvýšení bezpečnosti provozu. A pojďme se podívat taky na předpověď počasí. Na západě Čech dneska budeme mít převážně polojasno, přechodně může být oblačno. Teď ráno se můžou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Na teploměrech naměříme mezi 13 a 17 stupňů.
5: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, letce u Plzně.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No jo. Jsme tady.
2: Krásné, dobré ráno.
1: Dobré ránečko, ahoj Davide, ahoj Jasmin.
3: Ahoj.
2: Ahoj Michale.
1: Ahoj Michale. Ahoj vy všichni,
2: ahoj
1: vy. Kdo jste u rádia, kdo jste si nás zapnul. Coldplay a Beyoncé, tím startuje už čtvrteční, panebože, on je čtvrtek.
2: No je.
1: Tak jdeme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: Muzika pro vaše lepší ráno, tohle jsou Coldplay a Beyoncé. A taky čtvrteční hit rádio, 5 minut po 6. My jsme se tady včera bavili o tom, že se nám hůř spalo. Já teda musím říct, že na dnešek se mi spalo krásně, tak doufám, že i vy, kdo jste u rádia, jste se hezky vyspal, ale kránu čověče, mě ti vám budila věc, která by mě nikdy nenapadla.
1: Mě ti vám? Tak
0: no,
1: co?
0: No normálně z ničeho nic začalo ozývat takový zvuky.
2: Partnerka byla taky vzhůru teda, jo?
0: No, já jsem si nejdřív říkal, že to je její břicho, jo, ale my máme malýho psa, King Charles Cavalier, ještě on ještě takový zakreslej, a ona si něco snědla včera a taky kručelo břiše, jo, a mě to normálně budilo. A já si říkám, kolik je hodin? A bylo už, já nevím, 4:45, říkám, tak se tady za chvíli stávám, ale celý ráno, když jsem odkázal, tak...
2: Jsem teda rád, že to dopadlo takhle.
0: Ale no, já jsem si říkal, ale spinkala a byla jako spokojená, jenom mi kručilo bříšku, takže to je ráno u mě, co vaše ráno?
1: Já jsem se zbudila v 2:30, když přišel můj přítel z aftrošky z Rádců, takže to bylo takový, jako že zase, no, tak to si pil.
0: A přišel normálně, nebo všechno poboural, tak...
1: Musím říct, že jako přišel celkem normálně, ale samozřejmě jsem mu musela vyspovídat, co u Davida.
2: Hele, ani pes, ani partnerka, která přišla z afterparty, úplně normální noc.
0: A víš, že to máš docela nudný život.
1: Tak jak je to dneska u vás?
0: Pojďte nám napsat, za malou chvíli začíná minuta šampionů. Chceme po vás, klasicky, jméno, město, odkud jste a co právě teď děláte?
1: Ať víme, co děláte doma nebo cestou do práce, kdekoliv. A vy třeba se dozvíte, že někdo je na tom úplně stejně jako vy teďka v tuhle chvíli.
0: Chceme, ať tam napíšete, co právě teď děláte, ať víme, co právě teď děláte. 777-937-777, to je číslo k nám. Hnedka po Sonic na to vlítnem teď Sky na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: 6 hodin 11 minut. My jsme se bavili před chvílí o našem psovi, který mu kručilo ráno břicho a shodou okolností, ono se jmenuje stejně jak ten song Sky. To není náhoda. Posloucháte Hit Radio 6 hodin 11 minut, startuje minuta šampionu. Dneska jsme po vás chtěli jméno, město a co právě teď takhle po ránu děláte, tak pojďme na to.
1: Vlaďka Praha dělá si snídaní při home officeu.
0: Tomáš Mělník rozváží pečivo do obchodu od tří je na nohou.
1: Roman Nymburk sedí v kamionu a míří do Německa.
0: Šťastnou cestu. Martina Praha právě dojela do práce o půl hodiny dříve, taky ji vzbudil pes.
1: Hanka Benešov vaří si už druhý kafe.
0: Jakub Mladá Boleslav jede do práce.
1: Radek Slaný právě nakládá dodávku a vyráží za zákazníky.
0: Tomáš Třinec pracuje a přitom pije kafičko.
1: Lenka Jaroměř obléká malého skororočního satánka a jdou na procházku.
0: Pepa Beroun o 4 už zařezává v práci.
1: Marcela Beroun bohužel už účtuje faktury.
0: A Mirka Kateřinice háčkuje košík na jarmark a za chvíli bude budit děti do školy.
1: Fanda Nymburk jede do pekárny do Poděbrad, krásné ránko.
0: Žaneta Ostrava chystá v práci snídaní pro hotelové hosty.
1: Anička Plzeň vrací se domů po noční směně. No a pak tady máme ještě jednu zprávu. A Michal to čte před tou minutou šampionů a říká, cíle Marila ze Žďáru má velkou pohodičku. Pojďme podívat,
0: máme tady ještě bonusovou zprávu. Marila Žďár. Ahoj, já luštím křížovky, popijím kávu, poslouchám vaši ranní trojku a těším se do práce. Ale normálně, já úplně vidím Marilu na tom jediném obláčku na obloze, takhle, jak krásně, jak tam sedí, jak tam levituje, takhle. A říká si, no tak to tady doluštím, takže tady popivek na dvě písmena, to bude la. Kávičku, ale rádio se přidám.
2: Za chvíli do práce.
0: Tak přesně já. Hele, a za chvíli už abych byla v té práci. Děkujeme za všechny vaše zprávy, Marilo, samozřejmě to by to nás moc pobavilo a potěšilo. Děláte spoustu krásných věcí takhle po ránu. Beautiful things, hele, poslý mostek blázen. Benson Boone, hezké ráno, na Zit Rádia.

0: První superstar Aneta Langerová, Hit Radio, 6 hodin 20 minut, hezké ráno. A to mi pověste, co jsme to jako teda celý léto lízali.
1: To mi pověste.
2: No. Nevím, jestli se chci zeptat tebe.
0: No to mi pověste. Hele, takhle. Potravinářská inspekce včera ukázala výsledky letošních kontrol zmrzlin. 54% vzorků neprošlo hygienou.
1: Cože?
0: Hlavní problém je hygiena výroby. Píše se tady, že některá točená zmrzka se z předchozího dne vrací zpátky do stroje. Takže více jak polovina zmrzlin testovaných neprošla.
2: No a jak nám chutnalo celý léto?
0: A jak nám chutnalo? Takhle, já teda přiznám se, vzpomínám si konkrétně na jednu zmrzku, že mě po ní jako nebylo úplně nejlíp a říkám si, no tak to jsem snědl asi nějaký špatný maso. A ona to byla člověče asi zmrzlina.
1: Takže ne vanilka čokoška, ale vanilka salmonela.
0: No, pak čokoška byla doma ještě jednou. Jakože jsem si dal normálně na nukáč, jako. Ježišmarja. David Guetta, Terry Swims, Stones and I. Za malou chvíli taky přihodíme dopravu. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Táto, co to je turbína?
3: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
4: No jasně.
3: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
4: A kdo je vyrábí?
3: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
5: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
6: Ranní sprcha, která vás probere.
7: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
6: Jedině v koupelně, která má styl.
7: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
6: Platí do konce října.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
7: www.pubec.cz.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Šéfe, došel matroš!
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Máš u sebe korunu?
12: Na co?
13: Na novou vanu ze Senesy.
12: Odkud?
13: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
12: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
14: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
18: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
18: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
19: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
20: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na chedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Chedok.
21: Nákupy v onlineshop.cz.
22: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
21: www.onlineshop.cz.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Opravy mostu pokračují na dálnici D6, z toho důvodu čeká omezení mezi kilometry 131 a 132 v obou směrech. Je to jak ve směru na Karlovy Vary, tak i na Cheb. No a pozor taky v Tachově, kde omezení pokračuje v Oldřichovské ulici.
24: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio FM+.

0: Gone. David Guetta tady svým Stone Senai na Hit Radio. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Rodiče často podceňují, co jejich děti dělají na internetu. Podle nového výzkumu mají mnohdy zkreslenou představu o jejich chování v online prostředí. Například polovina rodičů netuší, že jejich dítě sdílí citlivé údaje nebo dostává agresivní či sexuálně laděné zprávy.
0: Se říká, že není problém, co z internetu stahuje syn, ale co tam nahrává dcera?
2: Levné balíčky z Číny mohou od listopadu znovu podražit. Keclu, které se zavedlo letos v červenci, má totiž přibýt další manipulační poplatek. Už samotné clo přitom výrazně omezilo dovoz levného zboží. Zatímco v červnu dorazilo do Česka přes 13 milionů položek, v září už jen necelé 3 miliony. Vztahy po 40 mohou podle vztahových odborníků ohrozit i zdánlivé maličkosti. Mezi největší problémy patří ztráta společného humoru, nedostatek společných zážitků nebo postupné vytrácení intimity. Partneři se pak často mění spíše ve spolubydlící, kteří řeší jen každodenní povinnosti.
0: Až ve 40?
3: Taky jsem chtěla říct, že to může přijít už mnohem dříve, no.
2: Máš zkušenost, jo?
0: Já? Já spím?
3: Davide.
0: Takhle, tak s tím humorem, tam, na co se můžeme shodnout, tak ten nemáme, jako nikdo z nás.
2: To problém není.
0: Ten nepřišel. Co tam bylo dál?
2: Ztráta intimity.
0: Ztráta intimity.
2: No, tak to ještě asi brzo řešit.
0: A to třetí?
2: Ztráta, nedostatek společných zážitků. Pojďme hrát.
0: Enjoy the silence, Depeche Mode. Tohle je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali my tři. Další vám hraje Jirka Pelná.

0: Alex Hepburn. 7 minut o 6:30. Dáváte si čtvrteční hit rádio. Dobré ránko, šampioni.
1: Představte si, že máte chipsy zdarma na dalších 200 let. To zní pro milovníka chipsů, jako jsem třeba já, celkem idylicky. Jenže má to háček. Vymyslela si to společnost Pringles a má to takovou podmínku, že musíte slíbit, že až umřete, tak necháte svůj popel uložit do té jejich ikonické plechovky.
0: No a kde je ten háček teda?
1: Pro tebe teda s prstem v nosem.
0: S prstem plechovce, doslova. Máte nějaký jídlo, který byste, pro který byste vraždili, dalo by se říct, až já teda za mě to jsou tygří krevety. Takže jestli vás poslouchá někdo, kdo pracuje v nějaký společnosti, která se zabývá tady odlovem fakt jako dobrých krevet, jo, tak hele, já se klidně do těch jejich pixely zavřu, až to tady zabalím. Ať ti do toho zavřu, ale ať ti navalej krevety. Co vy?
1: Já si poslední dobou ujíždím, jenže to nemá žádnou pixlu, no.
0: Co?
1: No, moravský vrabec normálně.
0: Tak bys, třeba, kdyby se zamluvila, že by se nechala pohřbít na Moravě, tak by to třeba šlo, že by se měla neomezené množství moravského vrabce. A David, co?
2: No tak když jsme mluvili o těch krevetách, tak když tak tam rovnou napiš, že bys měl ještě jednoho zájemce.
0: Že by nás zasypali do jedný pixle, jo? A co vy? Jaký jídlo je to vaše nejoblíbenější? Klidně dejte vědět.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
5: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
6: Když mobily, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Podzim si žádá nový styl. 50% sleva na Guess a Valentino v prodejnách Travel Free. Kabelky, peněženky a další doplňky pořídíte o polovinu výhodněji. Season sale pro členy Club Card probíhá od 16. do 29. října. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu.

0: 9:30 do 13:00. Opakuji, Keramika Soukup Plzeň Křimice. Už tuto sobotu od 9:30 do 13:00. Konec hlášení.
1: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky Volné kilo za 24,90. Penny.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezóny opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stále pokračuje dopravní omezení na dálnici D5. Dávejte si velký pozor mezi kilometry 100 a 110 ve směru od Plzně na Rozvadov. Je tam zúžená vozovka, proto se tam dočasně projíždí jen jedním pruhem a nárazově se můžete zdržet.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 6.51 posloucháte Hit Radio a snídaní šampionů. A já tady mám věc, která se mi teda strašně líbí. V jedné vesnici na Jihlavsku zrušili obchod s potravinami a oni si řekli, tak si postavíme novej. Vlastní. Mm-hmm. Protože je nebaví jezdit pro rohlíky do asi 10 kilometrů vzdálený Jihlavy. Ta obec se jmenuje Cejle. Mm-hmm. Tohle nám dává internet. A mně to přijde hezký, protože já si říkám, že vždycky, když projíždím nějakou obcí a že jich je hodně tady těch míst, že tam zjete sámoška, kde bylo vidět, že tam byl nějaký život a že si to vybavíš jako z těch starých filmů českých. Jo? Jak tam scházeli ty lidi, že se dozvěděla co novýho v obci a že to vlastně jako dneska už není. Takže to je vlastně trochu škoda.
1: Tady ten má být ještě specifický. Tenhle obchod, že má být bezobslužný.
0: Dokonce, dokonce. Takže vlastně možná se ty tradice na ty vesnice vracejí zpátky do starých časů, do starých
2: kolejí. Trošku jiný podobě teda.
0: Trošku jiný podobě, přesně, bude to bez obsluhy. No tak zdravíme do Cejle, my vám moc fandíme. Tohle je na Českou krásný, když se lidi dokážou domluvit, tak spolu postaví sámošku. To je moc fajn. Shakira, Burna Boy, Die Die, další skvělá muzika pro vás. Davide, ty sluchátka opatrně, stojí to hodně peněz, jo?

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Češi nejvíc peněz dluží bankám, nejčastěji ale nezaplatí za telefon nebo internet. Na banky připadá 42% všech dlužních peněz. Průměrný dluh u bank přesahuje 168 tisíc korun, u operátorů je to jenom 17 tisíc. Nejvyšší průměrné dluhy má Praha, téměř 91 tisíc korun. Nejvíc případů dluhů v přepočtu na obyvatele potom eviduje Ústecký kraj. Svět přichází o zásoby sladké vody rychleji, než se dosud předpokládalo. Ukázala to nová analýza NASA za posledních více než 20 let. Hlavní příčinou je nadměrné čerpání vody, především v zemědělství. Nejhorší situace je na Blízkém východě, v severní Africe a Indii. Vědci varují, že nedostatek vody může ohrozit i produkci potravin. Na východě Slovenska vyhrožoval 18-letý student učiteli smrtí. Při incidentu ve škole držel v ruce nůž. Policie mladíka obvinila a státní zastupce navrhl jeho vzetí do vazby. Podobných případů podle slovenského generálního prokurátora přibývá. Nedávno například jiný mladík vyhrožoval žákovi základní školy sekerou. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Lidé v Plzni na Doubravce chtějí další volnočasové vyžití. V rámci participativního rozpočtu hlasovali pro novou kuličkovou dráhu, pro novou balanční stezku nebo pro tekbalové hřiště. Celkem na radnici dorazilo přes 1500 hlasů. Na realizaci úspěšných projektů má čtvrtý plzeňský obvod připravené 2 miliony korun. A končíme počasím. Předpověď pro západní Čechy nám na čtvrtek slibuje polojasnou oblohu. Přechodně bude oblačno s teplotami mezi 13 a 17 stupni. Teď ráno se ještě můžou objevit mlhy nebo nízká oblačnost.
11: M&M Viva Bella, Modr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
12: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Taky s Davem, hezké ránko.
14: Krásný čtvrtek. Snídaně šampionů. Tak co, přišla vám už dneska nějaká hlasová zpráva? My za chviličku probereme, proč s nima lidem dochází trpělivost a jaká už je zbytečně dlouhá.
13: To se nenechte ujít a zůstaňte i kvůli další muzice. Miles Smith, tím startuje další hodina, tak pojďme na to, šampioni.
12: Hit Radio FM+.

0: Nice to meet you. Parádní Miles Smith na Hit Radio. Dobré ránečko.
1: Znáte ten pocit, když vám na WhatsAppu, Instagramu, Messengeru, prostě kdekoliv přijde nějaká hlasová zpráva, vy se podíváte na tu její délku a zjistíte, že má jako několik minut, jo, a v tu chvíli si říkáte, no tak to je super, to otevřu a tam zase bude, já ti jenom pošlu hlasovku, to bude rychlejší, ale rychlejší pro koho? Protože ten člověk začne mluvit a jo, co jsem to chtěl, no takže, no a teďka se tam rozpomíná. A já tady mám nový průzkum, že fakt 60% lidí přiznává, že hlasovky delší než jednu minutu už prostě ignorujou.
0: Já jsem teda v té skupině lidí, kteří se nepouštějí ani ty kratší hlasovky. Já to nemám rád, já to nenahrávám, já to neposlouchám. A když to poslechnu, tak to je opravdu za delší dobu, protože mě, když to někdo pošle, tak se mi to zrovna nehodí si to poslechnout. Takže to nechávám až pak na pospas jako osudu, že se na to vzpomenu a nespomenu. No.
2: Takhle, ty neodpovídáš ani na textové zprávy, takže nemyslíš, že jsi dobrý příklad.
0: To je důležitý říct, to je pak to B, teda. Děkuju, že jsi mě v tom nenechal, přesně.
1: Co David?
2: Hele, já hlasovky naštěstí nemám kamarády, který se na nich ujíždějí. Takže mně přijde jednou za čas, tak si ji dám jako přehrát rychle a jde to.
0: Mně přijde hrozně vtipný, a asi jste to viděli každý někdy, jak vlastně drží takhle lidi ten telefon před pusou jako chleba a ve MHDčku nebo kdekoliv, jo, na úřadě a takhle do toho mluví, jo. A pak si říkáš, aha, tak asi nahrává hlasovku. Ten druhý si to stejně neposlechne.
1: Já ji mám třeba ráda, jo, jakože taky, když přijde dlouhá hlasovka, tak se mi to nechce pouštět a dokážu se vcítit do obou těch dvou stran, ale když je to někdo, kdo je mi blízký, tak ráda uslyším jeho hlas a je mi to vlastně sympatický. Přijdeme si pak takový bližší, podle mě.
0: No tak nás zajímá, jak to máte vy, co vy a hlasovky, jestli je posíláte rádi, nebo jestli byste je nejradši zakázali, tak samozřejmě budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku.
1: Tak jinak.
0: Ať to není moc dlouhý, že jo? Přes WhatsApp na 777-937-777 a pokud náhodou ty hlasovky rádi nemáte, budeme rádi za SMSky. Teď Bruno Mars, Count on me, 708, hezké ráno, zítra rádio.

0: čtvrt na osm, tohle je Anastasia a čtvrteční snídaní šampionů na Hit Rádiu. Tak co vy? A hlasové zprávy, hlasovky. Bavili jsme se tady o tom, že v jednom průzkumu více jak 60% lidí přiznalo, že pokud jim dorazí hlasovka, která je delší než jednu minutu, tak ji prostě ignorují. Bavili jsme se tady o tom i ve studiu, jestli hlasovky posíláme nebo ne. Já ne. Jasmin?
1: Já jo, ale umím vycítit, kdy je to už dlouhý.
2: Já ne.
0: David ne. Jak to máte vy? Přišla zpráva třeba od Andrej. Dobré ráno, když mi posílá moje čtyřletá vnučka hlasovku a říká mi, jak mě má moc ráda až do vesmíru a zpět a jak se těší, až pro ně přijdu do školky, tak to musíte hlasovku milovat. Krásný den plný úžasných zpráv, Andrá.
1: To jo.
0: Je teda pravda, že moje dcera mi taky občas takhle pošla hlasovku a je to velice teda milá věc. To si poslechnu rád. Pak tady máme teda spoustu hlasovek. Říkali jsme, ať ta hlasovka má do minuty, takže jsme jich třeba 38 odfiltrovali hnedka takhle z kraje. Tak pojďme na tu kratší od Jarky. 21 vteřin.
3: Krásné ráno, tady vaše věrná posluchačka Jarka, takže já hlasové zprávy používám velmi často, protože já jsem neustále za volantem, manžel je též za volantem a je to vlastně nejrychlejší komunikace, nemusím vůbec koukat do telefonu, tu zprávu vyslechnu a samozřejmě si ji pouštím i rychleji, takže za mě je super.
1: Takže lepší, než si zavolat vlastně.
2: Zrovna jsem chtěl říct, ještě byste si mohli zavolat, že?
1: No, ale tady si to může pustit vlastně rychlost krát dva.
0: A hlavně ti nikdo neskáče do řeči, to je výhoda těch hlasovek.
1: No, to je, jo.
4: Čauky, takže já si posílám hlasovky vždycky jenom s jednou mojí kamarádkou. A to si třeba posíláme 9 minut, 10 strop, protože hlasovka, myslím, má jenom do 10 minut, že můžeš posílat jako ty zprávy. Takže vždycky 9 minut něco, ale to je fakt jako, že jsme se dlouho neviděli, tak vždycky to, si to vypovídáme z těch hlasovek, takže vždycky 9 minut, pošle mi to a pak další třeba 9 minut. A to už je teda hodně, takže já třeba si to přečtu, vidím, že kolik. A pak si to třeba přečtu, když vařím, tak to poslouchám. Ale jinak jako si s nikým hlasovky taky nepto. A vždycky, když vidím, kolik tam je minut, vždycky říkám, ty krás. Říkám, tak to si musím poslat, až třeba budu vařit nebo uklízet, abych to poslouchala. Jinak jako ne. Takže zatím, čauky Zuzka.
2: Jsou vlastně takový kratší podcasty.
0: Ne, já si říkám takhle, Zuzko, děkujeme za hlasovku, měla minutu, ale já chápu, proč ty vaše zprávy s kamarádkou mají 10 minut, protože to, co jsi nám řekla, šlo říct třeba za 10 minut.
1: Přesně, ale je fakt, že já radši poslechnu 100 krátkých hlasovek, než jednu 10-minutovou, protože už z principu, když zapomenete, co už vám řekli, k čemu všemu se chcete vyjádřit, to prostě nejde se v tom orientovat.
0: Ale vy to takhle máte, prostě vy holky jste tak trošku jako, nechci jako do vás ryba, trošku rozkecaný. Maličko, jo. Tak je tady hlasovka taky třeba od Lenky.
5: Krásné, dobré ráno. Já mám hlasovky ráda, já je ráda nahrávám, protože samozřejmě pro mě je to rychlejší v momentě, kdy nemám brejle, takže akorát vidím ten zelený mikrofon tam na tom telefonu, že ho zmáčku a můžu mluvit, protože když nemám brejle, tak nevidím a píšu blbosti. Čau.
0: Jsem vlastně rád, že moje babička, která už teda nežije, že nezažila tu éru hlasovek, protože ona by mi teda, vím, že ona by mi posílala hlasovky. No to by bylo. Hele, přijeď na jídlo, dělej, anebo proč jsi mi nezavolal? Proč jsi neozval? Proč jsi mi nenapsal? No tak, hele, každý ať používá hlasovky, jak chce. Nicméně, podle těch zpráv to vypadá, že opravdu je to ochrana proti tomu, abyste si vyženě skákali do řeči. Nic proti Jasmin. Shabuzi, a bar song, 7 hodin, 18 minut, hezké ráno z Hit Rádia.

0: ale jsou hity Shabuzi, A Bar Song. No a další parádní muziku pro vás máme nachystanou za malou chvíli. Gigi D'Agostino, L'amour, Toujours. Co je Jasmin? Jasmin se mi směje.
1: Ne, já prostě miluju tu francouzštinu.
0: Jako můj francouzštinu. Já miluju ten song, ale v té taky taneční verzi, tady to tu-tu-tu-ru-ru. Aha. Jo?
1: L'amour toujours.
0: L'amour toujours. Tak za malou chvíli taky doprava a Gigi D'Agostino. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Zdravím všechny, co tvrdě makají a potřebují káru, co zvládne všechny fůšky. Přesně ty mají v autocentru Šmucler v Plzni, Platolech a Horšáku, v centru nových a ojetých užitkáčů. Na výběr máš víc než 15 modelů značek Renault, Citroën, Peugeot a Volkswagen. Dodávka od Šmuclera ti sedne na míru jak tvý monterky, to ti povídám. Takže až budeš skánět nový bůrák na práci, zajdi na šmucler.cz.

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
2: Slovany zvou malé i velké na halloweenský průvod. Sraz v neděli 18. října v 17 hodin. Trasa z Božkovského ostrova do Koterova. V Sokolovně čekají dílničky a občerstvení pro děti. Autobus zpět na Božkov jede v 18.45 a v 19.30. Halloweenský průvod už tuto neděli.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
10: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
11: Na boku nebo na zádech? Hodně nebo málo pod hlavou? Na tyto a další otázky máme odpověď. Přijďte si do prodejen pro spánek vyzkoušet na vlastní kůži to nejlepší zdravé spaní. Na více než 65 prodejnách vám experti pro spánek poradí, jak spát zdravě. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
13: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda se stala na Chebsku. Dávejte si velký pozor v pomezí nad Ohří, kde havarovalo osobní auto. Najelo do dopravního značení. No a dopravní omezení připomínám ještě v Berouně, kde se nově pracuje v Kolárově ulici. Šťastnou cestu!
14: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio FM+.

0: Didier Agostino, L'amour toujours. 7:30, tohle je Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno. Za malou chvíli rychlá pětka s čokoládovnou. Janek, teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Humanoidní roboti už dokážou běhat, tančit a dokonce předvádět kung fu. Největší výzvou pro jejich další vývoj ale zůstávají ruce. Zatímco pohyb na dvou nohách zvládají stále lépe, jemná manipulace s předměty je pro ně mnohem složitější. Fotbalový klub z Ústí nad Labem nabízí fanouškům doživotní pernamentku za vytetované klubové logo. Kdo si nechá znak ústeckého Viagemu vytetovat na tělo, získá vstup na domácí zápasy zdarma až do konce života. Američtí vědci pokročili ve snaze oživit vyhynulého blbouna nejapného. Nelétavý pták známý jako Dodo zmizel před více než 300 lety. Vědci nyní rekonstruují jeho DNA a doufají, že se jim jednou podaří vytvořit podobného živočicha.
0: Blboun nejapný, dokonalý název.
3: Já myslím, že tady Dodo alias teda blboun nejapný jeden je.
2: Alias hele. Michal.
0: Hele, takže já volám do laborky, že tady dva máme, jo? Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka, celý tento týden vám rozdáváme pořádně sladké odměny, hrajeme o poukaz za 5 000 korun do čokoládovny Janek.
3: Tam už se připravujou na Halloween i na Vánoce, najdete tam adventní kalendář, na kterém spolupracovala Lucie Výborná, tak běžte, chci soutěžit na 777 937 777.

0: chodník s deštěm 7.35. Dáváte si čtvrteční hit rádio, tohle je snídení šampionům a jdeme rozdávat voucher do čokoládovny Janek.
1: Rychlá pětka.
0: O ten soutěžíte celý týden, voucher v hodnotě 5000 korun.
2: Jestli si myslíte, že na Vánoce ještě brzo, tak u Janka rozhodně ne. Už tam pořídíte čokoládový Mikuláše, čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou. No a pokud žijete spíš Halloweenem, tak tam mají i sladký strašidelný dobroty.
0: No a voucher v hodnotě 5000 si zasoutěží Tom z Opavy. Tome, hezké ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Budeš soutěžit sám nebo tam máš nějaký pomocníky?
3: Ne, jsem tady sám.
0: Dobře, a co ty a čokoláda?
3: Velice kladný a pozitivní přístup, hlavně k Odíškové.
0: Je, no jo. Tak tu tam mají taky. Koukal jsem na e-shop, tak to si určitě vybereš, když se ti zadaří. Tak Tome, pojďme na to. 5 otázek a voucher je tvůj.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje nejdelší řeka v České republice?
3: Vltava?
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik je 7x5? 35. Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Vyjmenuji alespoň jednoho zvířecího kamaráda medvídka Pů.
3: Jáček?
2: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje oranžová zelenina, ze které se vyřezávají strašidla?
3: V týně?
2: Ano.
0: A pětka?
2: Jak se jmenuje slavná pohádka o chlapci, který navštíví továrnu na čokoládu?
3: Karlíka továrna na čokoládu?
2: Yeah!
0: Tomáši, ty jsi normálně tu továrnu, můžeš udělat u sebe doma, vyhráváš voucher v hodnotě 5000 do čokoládovny Janek.
3: Moc krát vám děkuju.
2: Moc gratulujeme.
0: Není zač. Ty jsi mi říkal, ještě než jsme byli ve vysílání, že to není možný, že voláme, že se teda jako dovolá, že to vyšlo. Kolikrát jsi to zkoušel, prosím tě, do rychlé pětky, než se zadařilo?
3: No, já mám pocit, já to posílám každé ráno. Poslouchám vás několik let pravidelně. A vlastně vaše rádio pouštím někdy o 5:30 ráno a vypínám ve 3 odpoledne, vyskakuju z auta.
0: Tyjo.
3: Takže skutečně si myslím, že těch pokusů bylo určitě 1000.
2: Ty bláho.
0: A dneska to vyšlo.
2: Šťastný den dneska.
0: To mi vyšlo to. Tak my ti moc gratulujeme, děkujeme za zpříjemnění rána a přejeme hezký čtvrtek. Ahoj.
3: Ahoj všem.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Hezký, tak vidíte, pokud to zkoušíte, třeba to ještě nevyšlo, tak šance vždycky je, tak opět zítra poslední voucher do čokoládovny Janek.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
1: Hit Rádio FM+.

0: 7.41. Tohle jsou hity Vis a Lanie Stars na Hit Radio. Dobré ráno. Jak to vypadá na cestách, to vám řekneme za malou chvíli. Bude aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí. A taky se můžete těšit na další hity Gracie Abrams, That's So True, taky Nickelback, How You Remind Me, to všechno za malou chvíli tady na Hit Radio. Tak dobré ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Táto, co to je turbína?
1: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
2: No jasně.
1: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
2: A kdo je vyrábí?
1: Dusan Škoda Power. Tady u nás, v Plzni.
3: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
4: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
7: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
8: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
11: Kam si chystáš, Hurvajs?
12: Na výlet, taťuldo.
11: V tvým věku?
12: No jo, sice je mi 100, ale cestování mám pořád rád.
11: No a kam tedy?
12: Na ITEP do Plzně, za sněhem, pro levnější skipasy, nové typy a inspiraci na zimní dovolenou.
11: A co naše divadlo?
12: Samozřejmě bude, zahrajeme dětem i dospělým.
11: Tak přijďte 23. a 24. října na veletrh cestovního ruchu ITEP do TJ Lokomotiva v Plzni.
12: ITEP.plzeň.cz.
13: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
14: No jasně, s MND to jde.
13: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
15: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrní stále zůstávejte na Chebsku, kde se došetřuje nehoda osobního auta. Došlo k ní v Pomezí nad Ohří. A pozor si dávejte taky v Klatovech, kde pokračuje dopravní omezení v Plzeňské ulici. Zůstává tam uzavřený jeden jízdní pruh.
16: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
17: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jarem.

0: Posloucháte Snídaně šampionu na Hitrádiu v 7.51.
1: Zajímavá situace se stala v Americe. Našel si tam jeden pán takovou brigošku, takovou bokovku, jo. On si normálně vytvořil playlist s AI songama, no. A vydělal si tím 174 milionů korun na streamovacích platformách, protože tu hudbu si prostě nechal generovat umělou inteligencí. Pak si vytvořil 10 tisíc falešných posluchačů, který mu to pouštěli pořád dokola.
0: Ano.
1: A takhle on si zarobil.
0: No stále čekáme, kde je ten problém teda.
2: No, dokončí ten příběh, jsem tě říct, já jsem taky čet.
1: Jak dokončí ten příběh?
2: No, jde si sednout do vězení,
1: no,
2: ne?
1: To jo.
0: No ale, a za co?
1: No jde bručet na 18 měsíců, ale tobě to přijde v pohodě.
0: No v pohodě, no tak našel díru na trhu, ne?
1: Je fakt, že jako takováhle brigoška za 174 milionů, hele, 18 měsíců to asi přežiješ, to vězení.
2: Taky jsem si to přepočítal a říkám vám zase, kdyby mi to někdo nabídnul takhle.
0: No vlastně, jak se jmenuje ten nástroj na to dělání hudby, to je Suno, no? Nebo... Kdybychom se tady náhodou s Davidem ke konci měsíce neobjevili, tak se na vás budeme těšit za rok a půl. Alex Moreno, Ordinary, další hity pro vás. Taky Daddy Yankee a Snow do 8 a pak David přidá jeho možná poslední zprávy. Hezký ráno.

0: love your pum pum girl.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup.
5: Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00.
4: Opakuji, keramika Soukup, Plzeň, Křimice.
5: Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00.
4: Konec hlášení.
6: This is Ava Max. All the hits.
1: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Téměř třetinu Česka může v příštích dnech zasáhnout extrémní sucho. Nejhorší situace je v jižních Čechách a na Moravě. Za letošek zatím chybí přes 40% obvyklých srážek. Kvůli suchu klesají také hladiny řek a přehrad. Nedostatek vody navíc výrazně oslabuje lesy. 19-letá dívka na Moravě podvedla desítky lidí při nákupech přes internet. Zboží si osobně převzala, ale nikdy za něj nezaplatila. Nejčastěji šlo o mobily, notebooky nebo další elektroniku. Celkem způsobila škodu téměř 600 tisíc korun. Policie ji obvinila z podvodu a hrozí až 5 let vězení. Babí léto v Česku ještě nekončí, zítra bude slunečno a teploty vystoupají až k 19 stupňům. O víkendu dorazí ochlazení a místy zaprší. Už příští týden se ale vrátí slunečné počasí s teplotami kolem 15 stupňů. Rána zůstanou chladná, místy s mlhami a přízemními mrazíky. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Pokud se po práci nebo po škole chystáte na pump track v Plzni Bolevci, tak změňte plány. Kvůli potřebné podzimní údržbě je totiž aktuálně uzavřený. Mimo provoz bude ještě dnes, kdy odborná firma dokončí opravy trhlin v asfaltovém povrchu. Na dráze pak přibude nové směrové značení kvůli zvýšení bezpečnosti provozu. A pojďme se podívat taky na předpověď počasí. Na západě Čech dneska budeme mít převážně polojasno, přechodně může být oblačno. Teď ráno se můžou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Na teploměrech naměříme mezi 13 a 17 stupni.
10: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, letce u Plzně.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Dobré ráno.
15: Krásný čtvrteční den.
16: Snídaně šampionů.
14: Atmosféra ve studiu je dobrá. Je čtvrteční.
15: Je čtvrteční, tak
14: jsem zvědavý, co nás čeká zítra. Teda v páteček, zítra pátek už konečně.
15: Ta bude páteční.
14: To je bomba. Tak my vám přejeme hezké čtvrteční ráno. Michal, Jasmin, David s vámi. A taky parádní hity The Weeknd. Tím startuje další hodina.
17: Hit Radio FM+.

0: The Weeknd, Blinding Lights, 8 hodin, 6 minut, Hit Radio, dobré ráno. Dámy a pánové, největší kancelářská drbárna je v ohrožení.
1: Jaká?
0: Firmy totiž začínají počítat, jak dlouho jsme u kávovaru. Takže v práci nám začíná být trochu těsno. Prostě sledují zaměstnance, kolik času strávíme na rauchpauze.
1: Já musím říct, že my tři jsme tady v pohodě, že vy si pro kafe ani nechodíte, já se ho dám před vysíláním a pak už jsem v pohodě.
0: No,
1: takže my se tam jako nescházíme, ale...
0: Já teda taky neodcházím vlastně ze studia, což tady musíme říct, David si pochvaloval asi před hodinou, říká, že je strašně rád, že tady s ním zůstáváme, protože to se tady nedělo.
2: Ano.
0: Ano. No, ale co si vzpomínám já teda na svoji ještě jinou bývalou práci, tak tam byly rauchpauzy každou sudou hodinu. Jo, takže vlastně, že jo, v 8, v 10, no. Ve 12, ve 2 a vždycky v tu sudou hodinu vlastně se celá ta firma, to byla jedna logistická firma, tak celé to sídlo té firmy se vždycky přesunulo zevnitř ven.
1: A tak mně přijde vždycky nefér, když já jakožto nekuřák, tak vlastně mám vůbec nárok na tuhle tu kouřící pauzu?
2: Ne. A to se dá vyřešit, prostě začít kouřit.
0: Tak samozřejmě, takhle, to nikdo nedělejte.
2: Mimochodem, já ještě připomenu jeden příklad, jedna finská firma udělala takový experiment, že spočítala, kolik hodin strávil ročně průměrný kuřák na téhle pauze. A bylo to tolik hodin, že potom ty, co právě nekouřili, kompenzovali finančně.
0: To je zajímavý.
2: A to je model.
0: To je zajímavý, to je zajímavý. No tak jak to funguje u vás ve firmě, to nám schválně dejte vědět, jestli vám třeba počítá zaměstnavatel, kolik času strávíte, nevím, v kuchyňce, nebo kolik času strávíte někde, když jdete ven na nějakou neřest.
1: Nebo jestli máte nějakýho kolegu, který řekne, že jde pro kafe a vrátí se za hodinku třeba.
2: Asi nebuďte slušný.
1: Nebuďte slušný.
0: Nemuseli bychom chodit daleko, že jo? Každá firma má takovýho borce. Tak budeme zvědaví, jak to funguje u vás ve firmě. Klidně nám připište i, v jakém oboru pracujete. Ať uděláme teda nějaké, jak to s čotnem. 777-937-777, to je číslo k nám. Můžete posílat SMSky, zprávy přes WhatsApp a nebo to nahrát jako hlasovku, chcete-li. Teď hity, Eva Farnamiraj, 808 na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Tohle jsou Imagine Dragons a čtvrteční Hit Radio. Minutu před čtvrt na devět. Tak jsme tady řešili to, že firmy začínají počítat, jak dlouho jsme u kávovaru, respektive kolik času denně strávíme na nějakých pauzách na kávu nebo na nějaké podobné neřestě. Asi víte, o čem mluvíme. Tak, ptali jsme se vás, jak to vypadá u vás ve firmách a napsal nám třeba Roman, dobré ráno, tak na toto téma jsem opravdu zvědavý, beru popcorn, židli a čekám, co bude. Já osobně bych nesl, aby mi někdo diktoval, jestli můžu jít na záchod a jak dlouho tam mám být a nebo co koliv jiného. Přeji hezké ráno, Roman.
1: Tak se na to pojďme podívat. Tak Eva píše, dobrý den, pracuji jako knihařka v chráněné dílně. Moje šéfová to neřeší. Udělám si kafe, strávím v kanclu, kde je kávovar asi 10 minut a jinak pořád pracuju celý 4 hodiny, protože se u nás více nedělá. Mohu pracovat maximálně 6 hodin, mám invalidní důchod.
2: Mm-hmm. Tak možná proto to ta šéfová neřeší, protože tam je jenom vždycky pár minut, kdyby tam vysedávala díl.
0: Já si myslím, že je dobrý v těchto případech a ne, že bych mluvil z vlastní zkušenosti, i když vlastně tak jo, je dobrý se zašít někde a nebejt úplně na očích, jo, to si pak můžeš dát pauzičku, jak dlouho chceš. Nikoho nenavádíme samozřejmě. Pojďme na hlasovku od Moniky.
3: Dobré ráno do rádia. Já jsem dělala vedoucí v jedné nejmenované sportovní firmě. A vlastně tam jsem to, jako já za sebe, nebylo to žádný psaný pravidlo, ale prostě kompenzovala jsem to nekuřákům to volno tak, že vlastně si mohli ještě krom té přestávky, která je vlastně jakoby předepsaná, tak si mohli jít ještě třeba cournout někam po obchodě půl hoďky. Protože já přesně, když jsem to spočítala, tak ty kuřáci za těch 12 hodin tý šichty byly opravdu třeba přes půl hodiny pryč, takže nekuřáci si mohli jít ještě jakoby na půl hodinu pauzu s tím, že si nikdy nic nezaznamenávali, prostě jsem o tom věděla. No, takže tak, bylo mi jich líp, já jsem sama nekuřák. Přišlo mi to taky nefér. Takže za nás takhle. Tak se tam mějte krásně. Monika.
0: Jsi si představil, jak to u Moniky bývalý práce vypadalo, jo? Že ho scháněli někoho Karla, jo? Prostě, kde je Karel? No co, kde je? Vy tady hulíte, tak šel do kina. Ne? A nějaký film? Na Tanec vlky, má to 4 hodiny. Takhle, dokud to není ve fázi, že ti šéf nesedí za dveřma od záchodu se stopkama, tak je to cajk. Je to cajk. I tohle je cajk. Lost Frequencies, Ellie Due, Back to You. Hit Radio, čtvrt na 9 minut, tak tomu hezké ráno.

0: Los Frequency Silly Due X Ambassadors, tohle je čtvrteční Hit Radio. Krásné ráno, chvíli po čtvrt na devět a vy nám děláte obrovskou radost.
1: A to zase jo.
0: Obrovskou radost nám tady přišla krásná hlasovečka, která se netýkala tématu, které jsme řešili předtím, ale přišla úplně tak jako mimo téma. Od Andreji, tak jestli ji můžeme pustit.
2: Ahojky rádio, ahojky posluchači, já jenom chtěla jsem vám vlastně poděkovat, protože poslední dny to stojí za... Tak já jen když si pustím rádio, prostě já slyším vás tam tři, tak je to vlastně... Vždycky mi zlepšíte náladu, no, tak je to takový fajn. Takže asi děláte svou práci dobře. Takže hezký ráno všem, děkuju.
0: Jak asi?
3: Tak tohle... Tohle jsi tady dělal celý ráno s umělou inteligencí, Michale.
0: To je hezký.
1: Je to fakt moc hezký, strašně hezky se tohle poslouchá, takže to děkujeme hezký. A jestli je teďka špatně, tak bude to dobrý zase.
0: Je hezký mít jednou posluchače, který nás fakt miluje.
1: Jo, ten jeden je to za hezký. To stojí.
0: Vy jste naše miláčkové. Všichni, kdo nás ladíte a posloucháte třeba od 6 do 9 celý ráno, anebo jste se stavili jenom na chviličku, milujeme vás. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, za chvíli další skvělý hity a taky pro vás, kdo řídíte, kdo jste za volantem i aktuální doprava. Tak díky a hezký ráno.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Ne. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
10: Renu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Dva McPops nestačí. Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané od 700 gramů v Bila klubu za 59,90 a aktivní kefír v Bila klubu za 21,90. Bila,
19: To dobré začíná u nás.
20: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
21: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
20: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
19: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
21: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt jasně happy.
19: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
22: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
23: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
24: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
25: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda brzdí ranní provoz v Karlových Varech, stala se na křižovatce ulic Teplárenská Jáchymovská. Při projíždění si tam dávejte pozor. Stejně tak i na Plzni severu, kde dnes čeká dopravní omezení na trase Pňovany Rájov. Pracují tam silničáři.
26: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
27: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou bandou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

0: Sexo Beat, Alexandra Sten, Hit Radio 8.32. Je tady Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Nejlepší písničku nultých let naspívala podle nového žebříčku Amy Winehouse. Na předních příčkách se umístili také Coldplay a Eminem. Britský deník The Telegraph vybral jako vítěze její hit Rehab z roku 2006. Khloe Kardashian přiznala, že už téměř 4 roky neměla sex. Hvězda reality show tvrdí, že po tak dlouhé době na intimnosti člověk přestane myslet. Její přiznání šokovalo i blízké přátele. Dvě nejvyšší stavby Česka čeká v nejbližších dnech demolice.
0: No počkej, tak to pustím něco jiného.
2: Jde o 355 metrů vysoké rozhlasové vysílače v Liblicích, které přestaly fungovat loni. Po jejich odstřelu se nejvyšší stavbou v zemi stane vysílač Krašov na Plzeňsku.
0: Já budu asi plakat. Já jsem úplně dojatej, čověče. Já jako chápu, že pro někoho z druhé strany republiky to je jenom vysílač, ale pro mě jako velká srdcovka.
3: Jako kdo si myslíte, že Michal teďka kecá, tak bohužel ne. On nám tady od té doby, co se dozvěděl, že to půjde dolů, tak nám o tom říká každý den.
2: Každý den fakt tam jezdí.
3: Jo, a každý ráno trpí.
0: Je to tak. Já si říkám, člověk vlastně za ty léta, co okolo toho pravidelně jezdí a svítí ti to na cestu, tak si na to nějak zvykneš a vlastně zjistíš, že i kus železa může mít jako svoje místo v srdci.
3: My se mu tady trošku smějem, ale...
0: ale no jo, nic, já bych normálně plakal asi. Ale podle nějakých nevěřených informací by to mělo jít zemi dneska, tak uvidíme. Já tam jedu a asi to vořvu, no. Ale pro někoho vysílač, pro mě prostě srdcovka. Pojďme na hity Blur Song 2, jako Liblice B, 8.34.

0: 8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů.
1: Kdo máte doma pejska, tak teďka bedlivě pozorně poslouchejte, protože možná toho svýho pejska trápíte, aniž byste o tom vůbec věděli, jo. Odborníci upozorňují, že to naše neustálé koukání se do telefonů může mít negativní vliv nejenom na nás, ale taky na psy, že i těm psům chybí ta naše pozornost, ten oční kontakt, ten společně strávený čas. A opravdu, tak asi něco na to bude. Si představte, co ten pes vidí, když se na vás podívá a vidí vás nějakou divnou krabičkou v ruce.
0: My jsou podle mě naštvaný, že nemají svůj vlastní smartphone, do kterého by se mohli koukat, kde by si mohli prohlížet prostě ostatní psy třeba.
1: Fenky nějaký hezký.
0: Třeba fenečky. Přesně tak. Že by mohli, vlastně kdyby byla nějaká seznamka pro psy, třeba by to mělo úspěch.
1: Dogino nějaký.
0: Dogino. Ale je teda pravda, že náš pes teďka vyletěl, on spinkal, my jsme se dívali na Superstar, jak tam jsou prostřihy hvězdní pěchoty, tak tam někdo začal opravdu, no, ne zpívat. Takhle.
1: Pět, no, hvězdně, takhle.
0: Hvězdně pět a pes začal má jak kňučet, ne? Takže my ještě než, protože my jsme takový jako kritici doma, já to jako nespívám, tak já vždycky, my to jako skritizujeme všechno.
1: Jo.
0: A ještě než jsem se jako nadech, že něco řeknu, tak Sky, prostě malej pes začala kňučet, ne? A já říkám mojí, říkám, tak, ta má názor, ta má názor. George Ezra Shurgan, za malou chvíli také Offenbach a Norma Jean Martin, tak hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Podzim má svoje barvy.
3: 90. zase svoje hity.
4: A my z toho uděláme.

0: už v pátek odpoledne.
1: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezóny opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
4: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: 8.50, Norma Jean Martin a Offenbach, tohle je Hit Radio. A dneska má přesně 8leté výročí song, kde se celkem 13 interpretů ptá, co bude s námi a naší zemí za 100 let. Hádejte, co je to za song. Jasmin. Jak se to asi bude jmenovat?
1: Ty jo, ale nechám se podat.
0: Jo? Mm-hmm. Je to za 100 let.
1: Wow. Kdo ví, co bude stát?
0: A co ti, co teprve přijdou, co o nás budou psát a vyprávět, no přesně. Mimochodem, pochlubíme se, my jsme na to právě pyšní totiž, protože my, Hit Radio, jsme tenkrát byli u jeho vzniku v roce 2018 a vlastně už to není za 100 let, už to je jenom za 92 let. Song to je parádní, tak Jasmin, co si myslíš, co si myslíte i vy, kdo jste u rádia, že tady bude za 92 let? Je to teda hodně jako řečnická otázka, to máme rádi.
1: My jsme se zrovna bavili s přítelem o tom, jak jsme koukali na film Demolition Man a jak tam jako bylo už velký sci-fi to, že jsou auta na autonomní řízení. Teďka už je to tady, je to jenom pár let od toho filmu de facto, takže co bude za 100 let, jo, kdo ví?
0: Takhle, já jsem říkal, že to byla taková jako řečnická, protože samozřejmě nám všem asi může být takovou úplně jedno. Ale song je boží, boží, boží. Tak pojďme si tohle jeho dnešní 8letý výročí připomenout za 100 let na Hit Rádiu v 8.51.

0: 8.57, tohle je Miley Cyrus, Flowers na Hit Radio a taky poslední song čtvrteční snídaně. Jdeme se rozloučit, díky za dnešní ráno.
1: Děkujem za další společný den, je čtvrtek, takže zítra už pátek, víkend, taky už to vidíte a cítíte, ne?
0: To bude velká bomba. No, já se jdu pojít do Liblic, možná se potkáme, jestli to dneska padne stožáry, tak tam budeme koukat spolu a zítra se teda povíme, jaký to bylo. Tak mějte hezký den.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: A jak bylo řečeno, páteček, no jo, zítra, tak zvládněte čtvrtek a těšíme se.
1: Zítra v 6, ahoj.
0: Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 9. Bára Škrybová, přeju vám krásný čtvrtek. V Karlových Varech v ulici Teplárenská došlo k nehodě 2 aut. Je to naštěstí nehoda bez zranění, ale protože uniká palivo, tak jsou na místě hasiči, počítejte s tím. A Matonyho nábřeží i hned u vjezdu do Karlových Varů hlásí taky nehodu 2 aut a tudy aktuálně cesta nevede, protože tento úsek je uzavřený. Tak šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
13: 9 hodin, jsou to krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké dopoledne. Poslanci by dnes mohli zahájit debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je také například rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství. Poslance čekají také pravidelné interpelace na členy vlády, kterých se ale kvůli cestě do Bruselu nebude účastnit premiér Andrej Babiš. 17-letý mladík, který nožem zranil běžkyni v Plzni, je ve vazbě. Poslal ho tam soud v Tachově, podle kterého existují předpoklady, že by mohl utéct, případně v trestné činnosti pokračovat. Jak píší novinky.cz, mladík prý před soudem vypovídal. S ohledem na jeho věk, bez dalších podrobností. Více než polovina zmrzlin letos nesplnila hygienické limity. Odhalily to kontroly, podle kterých jde o podobný výsledek jako v jiných letech. Prodejci většinou nedodržovali pravidla pro přípravu zmrzliny a také zanedbávali čištění zařízení pro její výrobu. Prohřešky se týkaly převážně vanilkové, která se u nás prodává nejvíce. No a jdeme na fotbal. Pražská Bohemka v dohrávaném utkání 6. kola první ligy porazila Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku utkání vstřelil už v první půli domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se tak posunuli na 9. místo tabulky. Boleslav je 4. a ve vedení nadále Pražská Slávie.
14: M&M Viva Bella, Mudr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
1: Čtvrtek bude proměnlivý, půjdeme od polojasná až do zatažená, takže si zase můžeme vybrat, to je paráda, to máme rádi, když je počasí takhle variabilní a není čeho se chytit. Každopádně teploty v maximech na 18 stupních Celsia, na horách někde kolem 12 až 15.
12: Hit Radio FM+.
1: U mikrofonu došlo ke střídání stráží, odteď s vámi Bára Škrybová, krásný malý pátek přeju všem. Za chvíli proberem, co nám umí dát život na venkově. Činasky.
15: Potkal jsem tě zase

Passengers, let her go, nech jí jít. No, víte, koho nenechávejte jít? Určitě ženu, která vyrostla na venkově, protože ta vám opravdu má co předat. Dneska je 15. říjen a my slavíme mimo jiné Světový den žen žijících na venkově. A před vámi ženami teda rozhodně klobouk dolů. Každopádně, pojďme to dneska vzít hezky společně, ať není nikdo uražený, anebo ať se necítí utlačovaný. Takže dámy i pánové, oboje, protože život na venkově je opravdu jako specifický a dokáže nás tam naučit věci, které si ve městě jen tak nenaučíme, ale v tom městě je třeba pak používáme. Takže mě zajímá, co vám život na venkově dal, co vás tam naučil. Ať už je to třeba nějaká dovednost samozřejmě, nebo zvyk, nebo životní zkušenost, těch je na venkově spoustu. Třeba se vám to hodí i teď, jo. A já jsem opravdu zvědavá, co to je. My jsme včera tady společně rozebírali autoškolu a mě psal jeden posluchač, že autoškola už pro něj byla pouze formalita, protože od 14 let vozil tátu z hospody. To jsou fakt ty venkovský zážitky. Já jsem mu na to odpovídala, že já jsem třeba od 12 let už řídila džípa a drandila jsem po vesnici na mopedu, jo. Takže to je přesně to, co ta vesnice a ten venkov přináší. Tak pojďte psát 720 870 237, co vy si z života na venkově nesete teď třeba do dospělého života a potažmo do života ve městě a co se vám hodí. Pink, Just Like a Pill.

0: malý pátek na Hit Radio FM plus 9 hodin 23 minut. Bára Škrybová zdraví. My jsme na začátku hodiny tady spolu nadhodili téma Světový den žen žijících na venkově. A protože jsme spravedliví, tak jsme do toho zakomponovali i vás muže samozřejmě. Takže vy mi píšete, co vám život na venkově dal, naučil a co třeba aplikujete i teď v současném životě, i když třeba žijete na městě. Děda mě naučil opravit skoro všechno. Dneska bydlím ve městě a sousedi za mnou chodí s kapajícím kohoutkem nebo rozbitou židlí. Takže jsem takový panelákový udržbář. Ahoj Pavel. Jo, to je krásné, to je přesně to, co se vlastně na venkově dělá, nebo vždycky dělalo. A oprava. Oprava všeho. Další ještě mi píše, a je to Martina, a píše, na vesnici jsem pochopila, že když mi manžel řekne, že mu soused zavolal, že potřebuje pomoc a jde tam na 5 minut, že to znamená celé odpoledne a většinou skončí u piva, takže já už na něj nečekám. To je parádní. A ještě jedna zpráva. Ahoj Báro, venkov mě naučil, že když ráno slyšíte motorovou pilu, je sobota. A když ji slyšíte v neděli, tak je to soused, se kterým se nikdo nebaví. Ale víš co, tohle je hodně zajímavý, protože zrovna včera jsem si povídala se svým synem, měli jsme otevřený okno a slyšeli jsme sekačku, nebo ne, to nebyla sekačka, ale bylo to něco. A já říkám, hele, já mám tohle ráda. Já vlastně, když přijdu na venkov, tak já tenhle zvuk očekávám a mě to způsobuje relaxaci. Když je tam úplný ticho, tak mě z toho není dobře, takže vlastně nechápu všechny, kdo si stěžují, že někde zní sekačka, že někde zní cirkulárka. Mě to k tomu životu na vesnici nebo na venkově prostě patří. Díky moc za vaše zprávy, klidně ještě pište. 720 870 237.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Ranní sprcha, která vás probere.
4: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
3: Jedině v koupelně, která má styl.
4: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
3: Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. Olympiaplzeň.cz.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Isolvest.
13: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
12: Isolvest.
14: My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
12: Isolvest.
13: S moderní foukanou izolací a využitím dotačních programů vám ušetříme tisíce korun ročně.
12: Isolvest.
14: Tak zavolejte ještě dnes.
13: Isol-vest.cz.
15: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
19: Pepo, vstávej.
20: Nemusím.
19: Pepo, už je 8, vstávej.
20: Nemusím.
19: Je pátek, Pepo.
20: Nemusím.
19: Musíš už jít.
20: Nemusím.
21: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
22: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
23: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
24: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
23: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
25: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
26: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
27: Hit Radio.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

9 hodin 35 minut, vy v tomto čase ladíte Hit Radio FM+, já jsem Bára Škrybová, přeju všem krásný čtvrteční dopoledne, to je neuvěřitelný, že to tak letí, že už jsme se dostali do malého pátku, jak my tomu tady společně rádi říkáme. Zítra už přijde pořádný pátek a ten 15. hodinou odstartuje retro víkend. Retro víkend pak samozřejmě pojede až do neděle, do 18. hodiny. A v tu sobotu a neděli s vámi budou moderátoři našeho Hit Rádia 90. Tenhle víkend bude mít i jednu premiéru, protože se poprvé u nás za mikrofonem představí Boží Lucie. Celým jménem Lucie Petráková a vy možná znáte z úspěšného podcastu Chumelenice. Ona totiž teď nově patří do party Hit Rádia 90. No a navíc vás o víkendu ještě čeká soutěž o lístky na Ronana Keatinga, prostě Ronan Keating z legendárních Boyzone, který příští rok vystoupí v pražské O2 aréně. Já vlastně nevím, jestli bychom našli soutěž, která by se líp k retro víkendu hodila. Tak laďte, zítra v 15 to začíná, v neděli 18. to končí a celou tuhle dobu se na vás

budou linout, jenom ty největší devadesátkový fláky, takový ty, co jsme si pouštěli v SU a nahrávali na MCčka, na kazety z rády, ano, prostě to bude krásný. Já mám třeba retro víkend strašně ráda a už jsem tady říkala, že všem moderátorům závidím, že se můžou účastnit. Já bych třeba taky ráda. Ale bohužel na mě teďko karta nepadla, tak budu aspoň ladit a laďte taky. Ale zase jsem ráda, že si teď můžeme dát spolu aspoň jednu malou retropecku. Turn.

den jediný, co chci. Zvíře a něco chce. To je paráda. Já vám povím, co teď chtí zvířata v Zoo Plzeň. Teď by chtěli dýně, takže pokud máte hodně dýní, tak je odneste do zoo. Budou za ně moc rádi, oni je použijou na zoo strašení, který proběhne, no a potom v následujících dnech je potom dají zvířatům na hraní. Oni budou mít radost. Tak pokud máte teda hodně dýní, protože dýně to je něco jako cuketa, že jo? Všichni to pěstujeme, ale pak toho máme tolik, že nevíme, co s tím, takže pokud už máte plný zuby a plný oči a plný uši, třeba dýňový polívky a dýňovýho risota a dýňový sekaný a tak dále, tak vezměte ty dýně a odneste je na recepci do plzeňských zoo od 23. do 28. října je přijímají a budou mít velikou radost. Je čtvrtek dopoledne, s vámi Hit Radio FM+, já jsem Bára Škrybová, jsem moc ráda, že jsme spolu a do 10. vám zahraju třeba Black Eyed Peas, Let's Get It Started a nebo se objeví taky Taylor Swift s písní The Pedophilia. Tak buďte s náma, užívejte dopoledne.

0: hotovosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
1: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít!
1: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice, tak Mironet!
2: Klikni!
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
11: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Opakuji, keramika Soukup, Plzeň Křimice. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Konec hlášení.
12: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni, když míříte na jistotu.
13: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina.
14: Postele Losina.
15: Usnula?
16: Asi jo.
15: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
16: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
15: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
18: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
19: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
3: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
19: Byty Dobřany.cz.
8: V Dobřanech se žije dobře.
7: Nákupy v online shop.cz.
0: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny.
4: Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz. Hit
20: Radio FM Plus.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift, The Fate of Philia, chviličku před 10. hodinou na Hitrádiu FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, Bochov na Karlovarsku, hlásí požár vozidla, a to konkrétně v ulici Pražská. Pozor na to, kdo tudy máte cestu. A kousek tam odtud ještě došlo k nehodě dvou osobních aut, je to za Bochovem směrem na Prahu, tak taky pozor. V Karlových Varech v ulici Teplárenská došlo k nehodě dvou aut, je to naštěstí nehoda bez ranění, ale protože uniká palivo, tak jsou na místě hasiči. A Matonyho nábřeží i hned u vjezdu do Karlových Varů hlásí taky nehodu dvou aut, a tudy teda aktuálně cesta vůbec nevede, protože tento úsek je uzavřen. Tak šťastnou cestu, a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Gravitrax Spider-Man.
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
2: Když stavebnice, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
6: Jo, jo.
5: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
6: Co mě zrovna napadne?
7: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH, a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
8: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
9: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio FM+.
12: 10 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Vláda schválila změny rodinného práva. Mají posílit ochranu dětí, když dojde k domácímu násilí. Zpřísní se proto pravidla pro posuzování takových případů. Víc Vladimír Řepka z rezortu spravedlnosti.
13: Pokud se rodič dopustí násilí na dítěti, druhém rodiči nebo někom dalším, kdo s dítětem žije ve společné domácnosti, soud bude muset nově posoudit, zda takového rodiče nezbaví rodičovské odpovědnosti.
12: Tato odpovědnost zahrnuje například péči o zdraví a vývoj dítěte, jeho výchovu, vzdělání, ale především poskytnutí bezpečného zázemí. Najde se konečně zájemce, stát bude totiž opět nabízet k prodeji zámek bez družice na Tachovsku, a to už po šesté. Žádný zájemce se o památku dosud nepřihlásil. Cena jde přitom pořád dolů. Zámek je aktuálně k mání za 45 milionů. Součástí kulturní památky je navíc skoro 2-hektarový lesopark. Mzdy v Česku rostou letos nejčastěji o 4 až 6% ve většině oborů a regionů. Vyšší růst zaznamenávají hlavně nedostatkové technické a provozní profese. Firmy ale stále častěji ustupují od plošného navyšování platů a zaměřují se na cílené odměňování klíčových a nedostatkových pracovníků. Hokejisté Plzně zůstávají v lize mistrů dál 100%. A to i po posledním šestém utkání v základní fázi, kdy vyhráli na ledě finského celku Saipa 6-3. Postup vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Už dříve si postup zajistili i Pardubice.
14: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, letce u Plzně.
0: Čtvrtek bude zatažený, ale někde se na západě Čech může s postupem dne objevit i polojasno. Teploty dnes v maximech na 18 stupních Celsia, na horách někde mezi 13 až 14 stupni.
10: Hitradio FM+.
0: Bára Škrybová s vámi, a protože je čtvrtek dopoledne, dáme si tady spolu už jenom hodinku, než přijde Jirka Pelnář. O důvod víc to pořádně rozjet. Pitbull a Kesha.

Tak tohle jsou Måneskin, The Lonely Yes, tak kde jinde než na Hit Radio FM Plus v čase 10 hodin a 14 minut. Díky, že jste s námi a pojďme si teď opět připomenout jednu velmi důležitou věc tady pro náš fotbalový západ Čech, respektive pro Plzeň. Příští čtvrtek, tedy 22. října, se v Plzni zase bude hrát velký evropský fotbal. Viktorka v Dusan aréně totiž přivítá bulharského mistra Levski Sofia a od 9 večer půjde o další důležité body v evropské lize. To je samo o sobě skvělý, ale co je možná ještě o něco skvělejší, tak to, že u toho můžete být úplně zadarmo. Protože u divokýho západu, to znamená v naší odpolední show, si ještě dneska a zítra můžete vyhrát 2 vstupenky a k ním 2 viktoriánský šály. Takže nejenže ušetříte za lupeny, ale ještě budete na tribuně krásní. A jinak si samozřejmě ty vstupenky můžete pořídit i bez naší pomoci, a to přes plzeňskou vstupenku nebo viktoriaký. Podrobnosti najdete na fcviktoria.cz.

0: Sebastian Rup a Líc, 10 hodin 25 minut k tomu Hit Radio FM Plus, stále s vámi je čtvrtek dopoledne. Díky moc, že nás ladíte. Teď jen taková informace pro vás, kdo máte nějaký vzrostlý, velmi vzrostlý jehličnan kolem třeba 15 metrů a už ho nadále mít nechcete, tak ještě pořád může zdobit náměstí Republiky v Plzni jako ten největší vánoční fešák, protože Plzeň pořád schání strom a opravdu bude ráda za jakékoliv typy. Mrkněte k nám na sociální sítě, tam najdete veškeré potřebné info, to, co by měl splňovat a kam se s nabídkou případně i obrátit. Tohle je song Bad Memories, to je jeden z těch, který si dáme spolu na Hit Radio FM Plus za chvilku a s ním přijde i Mark Amber Belong Together. Mějte krásné čtvrteční dopoledne.
1: Táto, co to je turbína?
2: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
1: No jasně.
2: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
1: A kdo je vyrábí?
2: Dusan Škoda Power. Tady u nás, v Plzni.
3: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
4: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, Republice ocel.
7: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
8: Porsche Plzeň.
9: Už víš, co mají v Porscheti?
10: V jakým Porscheti?
11: No přece v Porsche Plzeň.
10: Tak to mě zajímá, povídej.
11: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
10: No a?
11: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
10: Takže takovej skladový výprodej.
11: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
8: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
14: Zbláznili jste se?
15: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
17: Slovany zvou malé i velké na halloweenský průvod. Sraz v neděli 18. října v 17 hodin. Trasa z Božkovského ostrova do Koterova. V Sokolovně čekají dílničky a občerstvení pro děti. Autobus zpět na Božkov jede v 18.45 a v 19.30. Halloweenský průvod už tuto neděli.
18: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
19: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
19: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Franto, co pa všechno se dá sušit?
5: Ovoce, houby, bylinky i maso.
3: A tvůj bůček?
5: Ten už nestihneš.
14: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz.
6: Je to o výkonu.
20: Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
21: Čau, Viktoriáni. Evropská liga opět v Dusan Aréně. Ve čtvrtek 22. října od 21 hodin přivítáme bulharského mistra Levski Sofia. Čeká nás další evropský večer. Buďte ready for Europe. Zajistěte si své místo na tribunách a přijďte vytvořit skvělou atmosféru, která požene Viktorku za evropskými body. Vstupenky jsou v prodeji. Důležité informace najdete na fcviktoria.cz. Tak ať stále vítězí.
22: Jsme tu vždy a pro

10 hodin 36 minut, k tomu s vámi Hit Radio FM Plus, je čtvrtek dopoledne. Vy víte, že ve čtvrtek se vám tady Jirka Pelnář věnuje rovnou 4 hodinky. Mně v 11 hodin řekne, tak ahoj Báro, už běž a vezme si mikrofon a začne live s Jirkou Pelnářem a potom po 12. vám k obědu servíruje srdcovky. Za sebe teda musím říct, že si dneska dal s tím výběrem fakt záležet.

Metallica Unforgiven. Pokud si tady chcete po obědě vyvolat depresi, ne, myslím samozřejmě spíš takovou tu melancholii hezkou, tak si dejte tady melancholickou Metalliku, tohle je opravdu krása. No a abyste nebyli melancholičtí celou dobu, tak si hned na to zvednete náladu. Přitom člověk prostě nemůže být smutný, ani melancholický. Karma Chameleon, my bychom teda řekli Karma Chameleon. Tohle plus další tři srdcovky a jedna navrch od vás už po 12. hodině. No a aby jsme my nezaháleli, tak si dáme další srdcovku. Kdo to poznáváte? Ano. Queen, Radio Gaga. Já jsem chtěl udělat nějaký jako super úvod, ale nechme to. Dám to na hlas a užívejte si.

0: Shakira Zoo na Hit Radio FM+. Co takhle vyrazit na pořádný výlet, ale nemuset kvůli tomu vůbec opustit Plzeň?
1: Kam vyrazit?
0: Přesně takovou možnost totiž budete mít už příští týden. Od čtvrtka 22. října do neděle 25. totiž v Moving Station v Plzni proběhne mezinárodní filmový festival Road Movie. Takže vás čekají filmy z různých koutů světa, světové i evropské premiéry a zajímaví hosté, taky debaty a taky samozřejmě muzika. Program je opravdu pestrý. Festival odstartuje iránský snímek Drobná nehoda, ale na plátně se objeví třeba i Charlie Chaplin ve Zlatém opojení, anebo legendární Šílený Max, Mad Max samozřejmě. Takže jestli máte rádi filmy, cestování a trochu toho dobrodružství, tohle je opravdu jako jízda přesně pro vás. Všechny podrobnosti a program najdete na irmf.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Víkend bez TikToku, bez streamování, bez algoritmů. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hit Rádia 90.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezony opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
1: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
12: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná.
13: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhlučí. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
14: Klikni hned na MHCZ.
15: MHCZ.
13: Už 30 let.
16: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
17: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
18: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
17: No nekecej.
19: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. tak mrkněte na Citroen.cz.
12: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
7: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
20: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
21: Hit Radio FM+.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: To si tak hezky pískáme na Hit Rádiu FM+, když máme ten malej pátek. 2 minuty do 11 nám zbývají zprávy, počasí a doprava. Připraveno. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, ulice Masarykova v Plzni, hlásí nehodu 2 osobních aut, tvoří překážku na silnici. V Plzni je další nehoda i v obchodní ulici, tady se nešťastně potkali osobák s nákladňákem. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
2: Renault. Malé auto do města, ale velké pro život. Malé na parkování, ale velké na vše, co potřebujete převést. Objevte Renault Twingo E-Tech elektrický. Malý zvenku, velký uvnitř. Přijďte na Renault Iconic Days do konce října a zažijte jednu z ikon Renault Twingo již od 499 tisíc korun.
3: Auto Hornát, Plzeň, Bolevec. Autohornát.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro špalíček z vepřové pečeně bez kosti. 1 kg za 74,90 a milku v Bila klubu za 27,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Co se nejlíp hodí ke

0: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
3: 11 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Dobré dopoledne. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího víceletého rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné. Před začátkem summitu EU to uvedl premiér Andrej Babiš. Vadí mu zejména to, že by část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek a uhlíkového cla nově mířila právě do unijního rozpočtu. Rentgen v Tachově je dočasně mimo provoz. Pracoviště na Tachovské poliklinice se dneškem uzavřelo z důvodu rozsáhlé modernizace. Proto nebude fungovat zhruba 1,5 měsíce. Pacienti musí na rentgen zajet do Plané nebo do Mariánských Lázní. Mamografie a ultrazvuk jsou nadále bez omezení. Pekárenství chybějí mladí. Přilákat je k řemeslu má nová kampaň, kterou zahájili zástupci Svazu pekařů a cukrářů. Cílí na studenty 8. a 9. tříd a chce zvednout povědomí veřejnosti o moderním pekařství. Pekárenství by potřebovalo ideálně tisícovku absolventů ročně. Aktuálně jich ale obor dokončí necelá pětina. Za holčičí praktiky stopka na 4 zápasy. Disciplinárka potrestala fotbalistu Realu Madrid Viniciuse Juniora za to, že ve víkendovém duelu s Villarealem tahal soupeře za vlasy. Nejlepší hráč světa z roku 24 tak přijde mimo jiné i o prestižní El Clásico s Barcelonou, které se bude hrát 25. října.
4: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, letce u Plzně.
5: Čtvrtek bude variabilní, co se do počasí týče. V průběhu dne se na západě Čech totiž objeví jak zatažená, tak ale i polojasná obloha. Teploty dnes v maximech na příjemných 18 stupních Celsia, na horách kolem 12 až 15.
1: Hit Radio FM Plus.
5: 11:02, užijte si live s Jirkou Plnářem, tentokrát na téma škola Mánesova. Paní ředitelka a žák už jsou připraveni.

0: Posloucháte Hit Radio FM Plus a mými hosty ve studiu jsou magistra Eliška Bínová, ředitelka základní školy Mánesová a také její student, žák 9. třídy Ondra Podhorský. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Mánesová základní škola, můžete nám ji, paní ředitelko, trošku představit?
1: My nejsme jenom základní škola, jsme mateřská škola, základní škola a 4leté gymnázium. Jsme soukromá škola, inovativní v Sokolově a představit to by bylo na hrozně dlouho, takže spíš si budeme povídat.
0: Výborně. Když se ale řekne přeci jen mateřská škola, základní škola a 4leté gymnázium, tak máme u nás na západě Čech hodně škol. Ale vy jste něčím specifičtí. Čím to je?
1: To jste mi položil hodně záhodnou otázku. Snažíme se to dělat jinak. Pro nás je vlastně důležitý rozvoj toho studenta. Klademe důraz na to, aby jsme byli my spíše průvodci a parťáci pro ty děti, než nějaký jako direktivní učitele.
0: Ondro, co tebe na Mánesově škole baví nejvíc?
2: Nejvíc mě baví asi to, že nám dávají hodně prostoru, aby se zlepšovali sami v sobě. Já jsem se třeba mohl v rámci mýho dne zlepšovat v šachách, ve čtení. A také mě strašně baví to, jak tam vlastně interaktivní jsou ty hodiny. Máme hodně aktivit, hodně chodíme na výlety a vlastně si to všechno oskoušíme sami.
0: Ty jsi řekl v rámci mého dne, paní ředitelko, co je můj den? To my jsme jako neměli na škole.
1: To určitě neměli. Můj den je předmět nebo forma, to záleží na jakém je to stupni a jde vlastně o to, že dítě pracuje samo na sobě. Volí se vlastně v těch 2 hodinách, na čem bude dělat, jak, kam se bude posouvat, co je, stanovuje si cíle, plánuje si, dokládá důkazy o tom, jestli do toho cíle došel. Je to opravdu hodně rozvojové pro toho žáka. Učitel je tam pouze průvodcem v tom, že se mu snaží pomoct, když potřebuje sformulovat cíl, když si třeba neví, jaký cíl si nastavit, tak otázkami ho vlastně dokáže nějakým způsobem rozpohybovat, aby si uvědomil, jo, tak tohle mi třeba ještě nejde, nebo je, v tomhle to bych se chtěl naučit třeba japonsky. Já mu nedám učitele japonštiny, ale najde si vlastně, kde by se to mohl naučit a má vlastně prostor přímo ve škole se věnovat něčemu, čemu by se třeba věnoval po škole, ale nemá čas, protože má kroužek nebo cokoliv jiného.
0: Jaká byla vaše cesta?
1: Cesta na Mánesovku byla zajímavá. Já jsem vlastně po studiích zůstala 2 roky v Praze. Pak jsem měla v plánu, že odletím na rok na Zéland a skončila jsem v Sokolově. Protože Mánesovka je škola, která nerozvíjí jenom děti, ale rozvíjí i pedagogy. My tam nejsme ti, co cíleně předkládají nějaká fakta, ale s dětmi diskutujeme, jsme rádi, když s námi nesouhlasí. Takže ta cesta a ten pohled na to vzdělávání se velmi změnil od integrace, učení kompetencí a spousty jiných věcí, který já jsem se třeba na škole rozhodně neučila.
3: Hit Radio FM Plus.
4: Let's go.

0: Ředitelka Mánesovky, magistra Eliška Bínová a také student Mánesovky Ondra Podhorský. Tak jsou mými hosty ve studiu Hit Rádia FM+. Ondro, teď na chviličku k tobě. Jaká byla tvoje cesta do školy? Jak ty jsi se dostal do Mánesovky?
1: Mě přihlásila máma v první třídě, protože slyšela nějaký tip od kamarádky a zalíbilo se nám to, takže jsem tam zůstal.
0: Je něco, co ti fakt jako sedlo na škole?
1: Sedlo mi to, jak tam máme hodinu a půl dlouhý bloky, 3 hodiny a půl dlouhý bloky, že jo, za jeden den. Se toho naučíš víc, když to máš hodinu a půl v kuse, protože to můžeš probrat víc do hloubky a nemusíš hnedka přerušit hodinu a začít zase něco úplně jiného.
0: Jak tady vypadá takový jako standardní den ve škole?
1: Standardní den, tam mám 3 bloky, mezi tím máme 15-minutové přestávky.
0: Začínáte v 8?
1: Začínáme v 8:10, oběd máme na konci dne a potom ještě pondělí, úterý, středa máme odpoledky a přípravu na přijímačky teďka v 9. třídě.
0: Abychom si dokázali představit, co znamená hodinu a půl dlouhý blok, paní ředitelko. To znamená, že mají matematiku hodinu a půl, 90 minut matiky?
2: Ano, 90 minut matiky, 90 minut přírodních věd, angličtiny a tak dále. Ano, není to těžký, já si to třeba už nedokážu vůbec představit, že bych učila v 45-minutových hodinách. Jak říkal Ondřej, dá se v tom udělat daleko více. Učíme takhle vlastně od první třídy a i ty malé děti to zvládají, protože se střídají formy, metody práce. Střídá se, že to dítě sedí, že se pohybuje, takže u nás prostě děti nesedí klasicky v lavicích a proto to zvládají.
0: Nesedí klasicky v lavicích, to znamená, že má to jako volný pohyb po třídě, že kdykoliv se může zvednout a jít? Nebo jak vypadá vlastně třída vaše?
1: Naše třída, máme tam vlastně, nemáme tam lavice přímo, máme tam takový velký stoly, kde vlastně sedíme ve větších skupinách, takže tím pádem skupinový práce jsou jednodušší a vlastně není to přímo tak, že si můžeš chodit kam chceš, kdy chceš. Vždycky se toho učitele musíš zeptat, ale jinak třeba na záchod můžeš jít, kdy chceš.
0: Jasně. Ty jsi v 9. třídě. Který ročník tě bavil nejvíc?
1: Úplně nejvíc mě bavil asi 7. ročník, kde jsme měli nejvíc lidí, třeba 20. Nás tam bylo hodně, tím pádem tam bylo hodně zábavy.
0: A nejoblíbenější předmět?
1: Asi musím říct hudební výchova, protože máme na to dobrýho učitele a vlastně dělám tam hudbu v programu BandLab.
0: Ne, vy programujete hudebce?
1: Jo, vlastně jo.
0: Jaká je ty tvoje budoucnost? Jaký je tvůj sen? Kam bys chtěl jít?
1: Moje budoucnost, já půjdu na průmyslovou školu v Ostrově. Chtěl bych jít směrem IT, elektrotechnika, strojírenství, jeden z oborů si vyberu a potom možná na inženýra.
3: Hit Radio FM+.

0: Na začátku dnešního rozhovoru, tak jsme si paní ředitelko řekli, že se budeme povídat o vaší škole. Tak teď přichází na řadu povídání o škole. Vy učíte v souvislostech. Co to znamená?
1: Učíme v souvislostech, to znamená, že integrujeme předměty, že neoddělujeme jeden od druhého, ale máme v nějakých logických celcích. Asi pro rychlejší ujasnění, třeba máme přírodní vědy, což spojuje předměty, které všichni známe, přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika. Máme společenské vědy, tam dějepis, literatura, dějiny hudby, dějiny výtvarky a ty společenské vědy a vlastně snažíme se, aby to vlastně všechno se sebou souviselo. Snažíme se i propojovat společenské a přírodní vědy, matematiku s češtinou, s hudebkou, protože vlastně svět není oddělený, není rozporcovaný na jednotlivý předměty, jak to bývalo dřív, ale je to celek.
0: Už tady jednou zaznělo, že připravujete děti na reálný život. Jak?
1: Takže je vybavujeme kompetencemi. Protože vlastně je důležitý, aby měli znalosti, to bez pochyby. Ale pokud se nebudou umět správně zeptat, pokud nebudou znát sami sebe, nebudou umět řešit problémy vztahový, prostě ty reální problémy toho života, tak je ten život velmi překvapí.
0: Já tady mám ve svých poznámkách také slovíčko firma. Co je firma u vás na škole?
1: Mm-hmm. Firma je předmět, který se vyučuje na gymnáziu a je to vlastně pokračování projektu. Takže žáci se setkávají, dostávají nějakou finanční gramotnost a pak se setkávají s různými nástroji online prostředí, aby třeba byli schopní dělat online business, aby si založili vlastní firmu. V současné době je to vlastně všechno hlavně o tom online prostředí. Takže vlastně tenhle dvouletý projekt, tenhle dvouletý předmět vede k tomu, že pokud chci začít podnikat, tak se to tady můžu naučit. A můžu klidně začít podnikat už na střední škole.
0: To znamená, že základy, jak se dělá živnostenský list, základy účetnictví a tak dále. Dobrý.
1: Ano.
0: Co cizí jazyky? Jak je to s výukou cizích jazyků u vás na škole?
1: Naším hlavním jazykem cizím je angličtina, vlastně, kterou máme od mateřské školky. Učí to u nás vlastně učitelé na úrovni rodilých mluvčích nebo přímo rodilý mluvčí a jde o to, že ve výuce angličtiny se používá jenom angličtina, jenom třeba úplně v těch nejvyšších skupinách, kde se třeba připravují na nejvyšší certifikáty cambridgeských zkoušek, tak se občas přistupuje k českému jazyku, aby se anglická gramatika nasadila na tu českou gramatiku, aby se to lépe pochopilo, ale jinak vlastně celý ten koncept směřuje k tomu, že od nás děti odchází certifikáty k Cambridge. Zrovna Ondra si ho zítra převezme a vlastně v 9. třídě, na začátku 9. třídy už má vlastně FCE úroveň hotovou,
0: wow,
1: což je vyšší než maturitní úroveň.
0: No,
1: takže pokud dítě chce, má talent, nějaký předpoklad, tak určitě může odcházet s velmi vysokou úrovní angličtiny.
2: Hit Radio FM Plus. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio FM Plus a dnešní rozhovor, kdy si povídáme o výuce tak trošku jinak, a to konkrétně na Mánesovce. Se mnou ve studiu sedí paní ředitelka a také žák 9. třídy. My jsme si povídali před chviličkou o tom, že z devítky půjdeš už s FCIčkem z anglického jazyka, což je teda jako masakr. Ale vůbec jsme si nepovídali o tom, jestli máte ve škole známky.
1: Jo, máme známky. Je to škola pořád, takže nás známkujou a také tam hodně dávají důraz na slovní hodnocení. Mm-hmm. To tam je hlavně na tom prvním stupni, kde vlastně skoro ty známky nejsou. Známky jsou potom až na druhém stupni.
0: Já jsem ještě generace, kdy jsem se nesetkal se slovním hodnocením. Co je pro tebe, Ondro, příjemnější? Známka nebo slovní hodnocení?
1: Já bych řekl, že slovní hodnocení, protože tam ten učitel popíše, co mi jde, co mi nejde, v čem bych se měl zlepšit. Přiznám se, prostě vidím, když dostanu třeba 4, takže to mám prostě blbě.
0: Jasně.
1: A vlastně se z toho nějak nepoučím. Ale při tom slovním hodnocení tam napíše třeba, že bych se měl zlepšit v gramatice a potom se zlepšit v gramatice.
2: Doplním, Ondru, my pracujeme i hodně se sebehodnocením, aby se opravdu ty děti dokázaly objektivně zhodnotit, aby dokázaly najít i ta pozitiva hlavně, jo? Protože třeba na druhém stupni je to taky specifický, že tam už děti hledají jenom ta negativa, takže tam vlastně jde o to, i když se něco nepovedlo, tak ale možná něco se mi povedlo, na čem můžu stavět dál, a pokud se něco nepovedlo, práce s chybou, jak se z toho poučím a jak do příště to budu dělat jinak.
0: Jaký máte vztah s učiteli?
1: No, máme vlastně takový jakože kamarádský vztah, kde vlastně si tykáme a je to takový relaxní, jestli to mám říct, že tam pořád nejsme ve stresu z toho, že ten učitel tě seřve za to, že nedáváš pozor před hodině.
0: Jasně. Jaké to je, když vám tykají žáci?
2: Příjemný. Já jsem to vlastně, nebo bylo to v mém období ředitelování, kdy jsem to na škole zaváděla.
0: To je přímo váš nápad?
2: To bych neřekla. Máme nad sebou zřizovatelku školy, která je ta vizionářka, ta, která přinesla a nosí celou tu myšlenku té dané školy. Ale bylo to nějaký jako spíš naše společné rozhodnutí, tak už do toho jdeme. Protože jsme o tom hovořili dlouhé roky. Vlastně největším problémem je, co na to řekne okolí rodiče. Protože my si to mezi sebou vykomunikujeme v té škole, ale rodiče byli ze začátku dost takový jako z toho vykulený.
0: Rodiče vám netykají.
2: Ne,
0: ta bariéra být musí.
2: To bych rozhodně ani nechtěla, párkrát se mi stalo, protože jsem i třídní učitelkou, že některý rodič to na mě zkusil, jako pojďme si tykat, ne, až vaše dítě opustí tuto školu, tak si můžeme tykat. Tam určitě je dobré mít tu bariéru, aspoň v tomhletom společenském nastavení.
3: Hit Radio FM Plus.
4: Když se léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Na Hit Radio FM Plus pokračujeme v dnešním rozhovoru, povídáme si o škole. Ondro, ty jsi žák 9. třídy. Těšíš se po prázdninách do školy?
1: Po prázdninách do školy netěším se. Je to samozřejmě velmi bolestivé vstávat v 7 ráno každý den, ale do školy to učení mě baví.
0: Škola tě baví?
1: Škola mě baví třeba, některý učivo mě nebaví, některý učivo mě baví. Třeba takový zlomky, to úplně nemusím.
0: Chápu. Paní ředitelko, co je pro vás definice úspěšného žáka?
2: Úspěšný žák, ten, co se nebojí, ten, co si dokáže poradit skoro v každé situaci, ví, kam směřuje, nebo aspoň na chvíli ví, kam směřuje a prostě kdy pořád si klade vyšší a vyšší cíle a chce to někam dotáhnout. A to nehovořím o tom jenom, že musí naše dítě být, jak já ráda užívám, raketovým inženýrem, jasně, ale jde o to, aby byl opravdu spokojený a pracovitý člověk.
0: Co znamená úspěch pro tebe, Ondro?
1: Úplně nevím, hele, co pro mě znamená úspěch. Asi jakože, když mi někdo řekne, že jsem uspěl, tak to je pro mě úspěch. Že opravdu mi jakože někdo řekne, to si dál, jsem na tebe hrdý.
0: Paní ředitelko, jaké to je vzít si sebou deváťáka na rozhovor, takhle na závěr?
2: Skvělý. Je pravda, že se s Ondrou vlastně moc nepotkáváme, protože ho neučím, takže jsme si chvíli povídali v autě, teda já jsem ho vyspovídala v autě, ale byla to skvělá volba a jsem hrozně ráda za to, že byl upřímný, že opravdu řekl i, co se mu nelíbí, jsem ráda za to, že řekl, co se mu líbí a myslím si, že zaznělo spousta myšlenek, který já bych možná ani tady neřekla od něj, takže moc děkuju, Ondro.
0: Je to pro vás inspirace?
2: Děti jsou pro mě vždycky inspirace. Jo, určitě. To nejde ani popravit.

0: Opravdu jako změna, přichází jiný typy dětí, jiný typy rodičů. Takže já nevím, kde bude škola za 5 let. Já doufám, že bude mít pořád nějakou tu svoji stejnou myšlenku a že bude prostě schopná prostě reagovat na tu danou dobu.
1: Tak já moc děkuji za rozhovor.
0: Taky moc děkujem.
1: Mými hosty byly ředitelka Mánesovky magistra Eliška Bínová, děkuju.
0: Děkuju.
1: A žák 9. třídy Ondra Podhorský. Ondro, díky.
2: Díky.
3: Live s Jirkou Pelnářem. Celý rozhovor najdete na hitradio fmplus.cz nebo na Spotify.

0: Blíží se nám 12. hodina, dneska k obědu na Hitrádiu opět servírujeme 5 fantastických srdcovek, k tomu 6. navíc, ještě jako přídavek na vaše přání. Srdcovky nám začínají v pravé poledne, tak buďte s námi.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v Loxpeed.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Už se těším!
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. Under Armour
12: makes you better. Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Olympia Plzeň nebo na Under Armour CZ.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Home Credit.cz.
18: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
19: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
20: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
19: No nekecej.
21: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
22: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
23: Hit Radio FM Plus.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dvě nehody se pořád ještě řeší v Plzni. Jedna se stala v obchodní ulici u křižovatky s Domažlickou, druhá pak na Doubravce, Masarykově ulici. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
2: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v LOXPEED.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Už se těším!
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv a přelci Venková. Suché a naříjen i poměrně teplé počasí bude dál pokračovat. Ani víkendová studená fronta mnoho srážek nepřinese a po přechodném mírném ochlazení se opět prosadí slunečné dny. Takzvané tereziánské babí léto tak vydrží i na začátku příštího týdne. Ráno se budou objevovat mlhy i mrazíky, což ale pro toto období není nic neobvyklého. Omezit použití některých látek v klimatizacích a tepelných čerpadlech má nová novela, kterou schválila sněmovna. Ty změny, které jsou součástí zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, dostane k posouzení Senát. Normu projedná pravděpodobně v listopadu v povolebním složení. Letošní úroda jablek je mimořádně slabá. Čeští ovocnáři očekávají, že sklidí o 58% méně než loni. Co za tak výrazným propadem stojí, doplní prezident Ovocnářské unie Martin Ludvík.
11: Bohužel ta úroda však příliš dobrá není. Na jaře jsme předpokládali, že sklidíme asi polovinu průměru právě kvůli poškozený jarními mrazy. Nicméně ta realita je ještě o něco horší. Předpokládáme, že sklidíme jenom zhruba 40 až 45% průměru. Dá se říct, že tu úrodu ještě negativně ovlivnilo poměrně citelné sucho v některých lokalitách také krupobytí.
10: Většina úrody by měla být sklizená do konce měsíce. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Zpěvák Marek Ztracený varuje před podvodníky. Nabízí totiž vstupenky na jeho koncert, který se bude konat příští rok na Šumavě. Ceny jsou ale astronomické a pohybují se až okolo 7000 korun. Řada lidí už navíc na nabídku kývla zaplatila, vstupenky ale vůbec nedorazily. Tak si na takové praktiky dávejte pozor.
12: M&M Viva Bella, Modr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
0: Během odpoledne u nás na západě Čech bude většinou oblačno nebo polojasno. Na teploměrech dneska naměříme mezi 14 a 18 stupni, na horách do 15.
13: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Máme tady čtvrtek, 12 hodin a začínají nám srdcovky na Hit Rádiu a dneska si dáme srdcovku číslo 1 dámu, která se prostě... Ta se opravdu zakousla do našeho srdce. Whitney Houston, dáma možná, ke které jste si našli cestu díky filmu Osobní strážce. My si dáme píseň, která není originál od ní, je to cover verze ze 70. let. Za chvilku tak vám pustíme ten originál, jenom pro ukázku. Ovšem Whitney Houston ho v 90. fantasticky předělala a vlastně se objevil i ve filmu Osobní strážce. I'm Every Woman na Hit Rádiu, srdcovka číslo 1 a Whitney Houston.

0: rádiu srdcovka číslo 1 Whitney Houston I'm Every Woman. Ještě dobře poslouchejte, jak to zní. A teď
1: největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Teď pro srovnání, jak to znělo v 70. letech. Tady je zpěvačka, která to naspívala v originále, Chaka Khan. Úplně stejný, co? Já tam taky teda jako upřímně moc rozdílů neslyším, to tak je, ale zase na druhou stranu je to vlastně jako hezký, že je to cover verze od Whitney Houston, ale zároveň to je cover, který je vlastně stejně dobrý jako originál. To je nádhera. Když jsme u těch originálů, tak teď tady mám jeden jakože mega originál z pátý studiový desky Metallica. Metallica dlouho jsme nehráli na Hitrádiu. V srdcovkách už si to ani nepamatuju a taky na čase, abychom to změnili. Dneska ve čtvrtek, jestli se cítíte v práci, jakože jste zotročení, jo? Pod bičem otrokáře žijete, tak tohle je píseň pro vás, protože tohle je přesně píseň, která se zabývá tématem boje jednotlivce proti snahám těch, kteří ho chtějí zotročit. Tak nedejte se, nemusíte dělat všechno, co vám řekne váš šéf. Mimochodem, Metallica a Whitney Houston tak pojí dohromady hezká věc a to, že na Spotify patří do takzvaného Billion klubu. Co to znamená? Řeknu za chvíli. Teď The Unforgiven na Hit Radio.

0: Tohle už je taky legenda. Culture Club a Karma Chameleon, nebo Karma Chameleon, prostě přesně takhle si to říkáme my. Je čtvrt na jednu a věřím, že Culture Club zítra odpoledne po 15. hodině také nebude chybět v Hit Rádiu, protože zítra ve 3 nám na Hit Rádiu začíná náš retro víkend.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách tak mimo jiné už zahrála taky Metallica a zaspívala Whitney Houston. A já jsem říkal, že to jsou dva interpreti, nebo respektive kapela a zpěvačka, které pojí takzvaný Billions Club na Spotify. Co je Billions Club na Spotify? No, je to takzvaný klub miliardářů. A znamená to, že jedna skladba má víc než miliardu přehrání. Miliarda přehrání, je to neskutečný. To když si jako spočítáte v rychlosti v matematice, tak kdybyste jednu a tu samou písničku poslouchali pětkrát denně, tak abyste udělali miliardu přehrání, tak byste ji museli poslouchat pětkrát denně 547,5 tisíce let. 200 milionů dní, to je prostě strašně jako nesmysl, to je úplný úlet, takže je vidět a jenom to dokazuje, jak Whitney Houston a Metallica, jaký to jsou opravdu jako fenomény, obrovský brutální fenomény. Kdo se zatím jako jenom blíží k té miliardě, ještě tam pár set milionů před sebou má, tak to je Sean Paul. A Sean Paul rozhodně patří i do srdcovek tady na Hit Rádiu. Včera takovouhle dobou jsme hráli Ashra a hitovku Yeah, kdy jsme vzpomínali především na naše party na střední a vysoké škole. No tak když už teda včera byl Ashra, tak dneska musí být i Sean Paul. Tady je na Hit Rádiu. Srdcovka s

0: To byla pátá srdcovka a přesně tak, jak se tady ozvalo v závěru páté srdcovky Don't Stop, tak ani vy nepřestávejte. Moc děkuju za ty zprávy, které posíláte na WhatsApp Rádia 777-937-777. Je to skvělý. Strašně rád si s váma píšu, strašně rád s váma probírám tu hudbu i to, co vlastně jako v průběhu srdcovek děláte a na co všechno si pamatujete. A jsem rád, že jste byli rádi za Metaliku, že tady mám zprávu, že dnešní srdcovky jsou všechny boží, ale ta od Shona Paula, to se mi udělalo obrovskou radost. Tohle je hezký, já to prostě musím přečíst nahlas. Ahoj Jirko, normálně jsem těma srdcovkama posedlej. Toho je tolik, co bych si rád nechal zahrát, ale to už by nebyly srdcovky, ale vypadalo by to, jako kdyby do tebe naházel jednu dvacku za druhou, jako do nějakého jukeboxu. No tak já budu váš jukebox. Ale radši na papírový, já nevím, kam byste mi ty dvacky chtěli házet. A kudy? Takže radši papírovky, OK? Co byste chtěli, abych vám zahrál? Už to bylo moc? Já si to nechám radši na středeční ruletu dvojsmyslu. Co byste chtěli zahrát? Co je ta vaše srdcovka na přání? Kdybych fakt jako reálně byl jukebox, aby byste mohli přijít a teď jste si mohli vybrat tu jednu píseň, takovou tu odchodovku a pak byste šli domů, co by to bylo? 777-937-777, napište mi nebo pošlete hlasovku. My si dáme tady Ordinary od Alexe Vorena a pak bude srdcovka na vaše přání na Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ranní sprcha, která vás probere.
3: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
2: Jedině v koupelně, která má styl.
3: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
2: Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
3: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
4: Když mobily, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup.
11: Už tuto sobotu od 8:30 do 1 hodiny.
10: Opakuji, keramika Soukup, Plzeň Křimice.
11: Už tuto sobotu od 8:30 do 1.
10: Konec hlášení.
12: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
13: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
14: Natočeno podle skutečné události.
15: Tyjo Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
16: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
17: Nikdy, anebo navždy.
16: No, tak vidíš.
14: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
18: Franto, co pa všechno se dá sušit?
19: Ovoce, houby, bylinky i maso.
18: A tvůj bůček?
19: Ten už nestihneš.
20: Sušičky Domov. Na ovoce, bylinky i maso. domov@elektro.cz.
21: S mým hlasem mi pomohla AI.
22: Puf, puf, mňau.
21: No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
23: Slovany zvou malé i velké na halloweenský průvod. Sraz v neděli 18. října v 17 hodin. Trasa z Božkovského ostrova do Koterova. V Sokolovně čekají dílničky a občerstvení pro děti. Autobus zpět na Božkov jede v 18.45 a v 19.30. Halloweenský průvod už tuto neděli.
24: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
25: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
24: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
26: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
27: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

0: Warren s hitem Ordinary, tedy naprosto obyčejný. Posloucháte Hit Radio, které je vždycky ve 12 hodin naprosto neobyčejný.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to především i díky vám a vašemu výběru v rámci srdcovky na přání. Je mi jasný, že teď sedíte u rádia, stojíte, nebo možná snad i ležíte. To bych vám tak přál po obědě na chviličku, kdybyste si mohli lehnout v klidu u rádia a poslechnout si vaši oblíbenou srdcovku. Každopádně jste teď u rádia a předpokládáte, že možná uslyšíte tu vaši píseň. A nebo si možná říkáte, hele, na mě se určitě nedostane, já to zkouším pořád. Tak takhle to je. Já se snažím, vždycky se snažím fakt jako vybírat. A dneska tak vybírám Tomáše. Vybírám Tomáše a s Tomášem musím tady souhlasit, protože ten píše ahoj, já bych si nechal zahrát píseň, není to tak skvělý hit, ale je to obrovská nostalgie na mladický roky. Zdraví Tomáš, záměrně neříkám jakou píseň, protože přesně o tom ty srdcovky jsou. Je to nostalgie a je to vzpomínka na naše mladistvé roky, mladické nerozvážnosti, dětství, pubertu a na takový ty jako bezstarostný doby a ne, když jsme byli prostě zavřený od nevidím do nevidím v práci, jo. Většinou je to vzpomínka na dobu, kdy jsme si říkali, těším se na to, až jednou budu dospělý a budu si dělat, co chci. No tak teď vidíme, že ta realita je úplně jinde a tak se rádi vracíme tedy nostalgicky do toho minulého a teď vlastně i tisíciletí. Půjdeme na začátek milénia. Do roku 2003. A je to píseň, kterou tenkrát věřím, že jste měli ve svém mobilním telefonu taky. Tomáš už ví, o co se jedná. Je to vlastně jako strašný úlet. Je to úplný nesmysl. Není to tak velký hit, ale jestliže jako něco je definicí nostalgie, tak je to 100% tohle. Mě za to vyhodí. Crazy Frog na Hit Radio. A vzpomínka

si Frolka X Foley. Je to vlastně hrozná blbost, ale je to nostalgie s velkým N. Dnešní děti, tak ty mají, já nevím, Skibidi Toilets a podobné věci, a my měli prostě Crazy Froga. To byla tedy srdcovka na přání, teď Rehab. Baby.

0: Damiano David na Hit Rádiu, a to přesně ve 3:15. Posloucháte Hit Rádio. Dnešní srdcovky, tak ty jsou za námi. Opět děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Ještě jsem tady našel jednu krásnou zprávu. Ahoj Jiříku, měla bych velikánskou prosbu dneska na srdcovky. Včera se nám narodil náš první vnouček, jmenuje se Teodor. Maminka i vnouček jsou v pořádku a zdraví, zároveň i právě pro mou mamku. Je to pravnouček, máme velikou radost a přejeme jenom to nej. Tak to je nádhera, to je krásný. Tak srdcovku na přání už teď nestíhám, ale můžu to udělat tak, že všechny ostatní hity, které budou až do 13. hodiny, tak ty budou pro vašeho vnoučka Teodora a také tedy jako pro vás. Užívejte si to. A vlastně, kterou já bych mohl dát za chvíli píseň. Co třeba Ego, Robert Borian, Žijeme len raz. Vždyť je to party, že jo, vždyť je to party, musí se to oslavit, tak ať ten klupí, do čeho jde. Že život je prostě fakt jedna velká sranda, když se bere pozitivně, tak ať si ho užije. Za celý tým Hit Rádia gratulujeme.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
4: www.pubec.cz
5: trenirkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
8: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná.
10: Postele Losiná.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Čau, Viktoriáni. Evropská liga opět v Dusan Aréně. Ve čtvrtek 22. října od 21 hodin přivítáme bulharského mistra Levski Sofia. Čeká nás další evropský večer. Buďte ready for Europe. Zajistěte si své místo na tribunách a přijďte vytvořit skvělou atmosféru, která požene Viktorku za evropskými body. Vstupenky jsou v prodeji. Důležité informace najdete na fcviktoria.cz. Tak ať stále vítězí.
14: Nové vydání magazínu Reportér.
15: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
14: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
15: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
14: A k tomu spousta dalšího čtení.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
17: Haló, haló! Vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup.
18: Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00.
17: Opakuji, keramika Soukup, Plzeň Křimice.
18: Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00.
17: Konec hlášení.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezóny opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
21: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
22: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Záveru čtvrtečního poledne na Hit Rádiu zpěvačka Pink. Máme pro vás aktuální informace ze světa, z domova a také ze silnic. Jdeme na to.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči opatrně v Plzni na Vejprnické. Máme od vás informaci, že je tam na silnici velká olejová skvrna. Může to tam dost nepříjemně klouzat, tak si tam dávejte pozor. A další dopravní info nám pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
4: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Hi, I'm Miley Cyrus.
11: Hey, it's Teddy Swims.
12: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Senátní volby pokračují už zítra. Ve druhém kole se voliči vrátí k urnám, aby rozhodli o obsazení zbývajících senátorských křesel. Právě druhé kolo tradičně provází nižší účast. Vysvětluje politolog Jan Kubáček.
16: Nechodí už domů do schránek volební lístky. Dotyční účastníci musí dorazit do volební místnosti, tam si je vyzvednout a odvolit. A zároveň s tím úzce souvisí, že u druhého kola volby do Senátu vyráží vysloveně voliči disciplinovaní. Je pro ně důležité, že budou mít svého reprezentanta pro svůj obvod.
15: Volební místnosti budou zítra otevřené od 2 odpoledne do 10 večer a v sobotu mohou voliči přijít od 8 ráno do 2 hodin odpoledne. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Obdrží 264 milionů korun z Evropské rezervy a peníze doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace jim má pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Nejvíce ho proslavily jeho fejetony, které začal publikovat už na střední škole. Za svůj život napsal více než tisícovku krátkých humorných textů, založených na nadsázce a recesi. Fejetony psal pro časopisy a vydával je také knižně. Teď se ještě podíváme k nám.
17: Čerstvým chlebem to zavoní na severním Plzeňsku. Nová pec na chleba bude stát v Horní Bříze, kde právě teď probíhá a víceméně i finišuje její výstavba. Na starost ji mají studenti místního učiliště. První chléb se v peci upeče už zítra, kdy studenti nejen pec, ale i studijní obor kamnář zároveň představí veřejnosti.
18: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
17: Podle předpovědi by u nás mělo být dál většinou oblačno nebo taky polojasno. Teploty na západě Čech dnes vystoupají mezi 14 a 18 stupňů Celsia.
19: Hit Radio.
4: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Naše odpoledne na Hit Rádiu pokračuje dál. No a dneska tak se přepisovala v Česku historie, protože od dnešního dne už nemáme nejvyšší stavbu v Česku, kterou jsme tady měli dlouhých 50 let. Víte, co to bylo za stavbu? A víte, kolik měřila? 355 metrů. A nebyla jedna, byly dvě. Podrobnosti vám řeknu za chvíli, zatím můžete tipovat, co to asi tak bylo za stavbu. Do té doby tak si dáme hity jako Eva Farna a Mirai, Robin Schulz a James Blunt, anebo právě teď Taylor Swift. Ta duet nepotřebuje, ta se vystačí sama. Tak hezký odpoledne.

Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si, ve 13 hodin a 14 minut posloucháte Hit Radio. Jestli rádi hrajete pub quiz nebo doma máte různé společenské hry, vědomostní hry, tak teď dobře poslouchejte, protože mám pro vás info, který se vám určitě hodí do pub quizu. Nejvyšší stavba v Česku už není v Liblicích. Po cirka 50 letech je dneska zbourali, museli je odstřelit, byly to dva vysílače, pro které se po ukončení vysílání už nenašlo využití. Byly tedy odstřeleny, mimochodem 355 metrů byla vysoká ta konstrukce. Dneska dopoledne po 11. hodině, tak definitivně oba dva vysílače tedy šly k zemi. A teď zůstává otázkou, jaká tedy je teď momentálně nejvyšší stavba v Česku a kolik měří? Víte to? Zkuste si tipnout na 777-937-777. Zkusíme na to dneska přijít. Do té doby tak si dáme další hity na Hit Radio. Za chviličku Neil Diamond. Bude taky Nea a právě

0: Diamond a Two Friends na Hit Radio. Je čtvrtek odpoledne, tak proč bychom si tady taky nemohli zahrát takový jako malej pub quiz, malou vědomostní hru. Dneska tak jsme přišli o nejvyšší stavbu v Česku po zhruba 50 letech, a to konkrétně tedy o vysílače, které měřily 355 metrů. A tak jsem se ptal, jaká je teď momentálně podle vás nejvyšší stavba v Česku. Tak chodí mi tu zprávy na WhatsApp Hit Radia. Je tady třeba tip na komín Chvaletice elektrárny, který měří 308 metrů. Tak to není správná odpověď. Co třeba tady Martina? Myslím, že je to podobný vysílač někde u Plzně, který má asi 345 metrů. Další ahojky, je to Krašov na Plzeňsku, 347,5 metrů. Zdraví Lucka. No, co hlasovky?
1: Já si myslím, že je to bezvěrovský vysílač, nebo krašovský vysílač vlastně nedaleko Bezvěrova, protože ten má nějakých 347,7 metrů.
0: Nějakých 347,7. Tak ano, je to samozřejmě správná odpověď. Je to tak, nejvyšší stavba teď od dnešního pravého poledne je vysílač Krašov 347,5. Někdo uvádí celých 7 metrů. Takže je to zase vysílač. Mimochodem, jenom pro srovnání, tak v Brně je nejvyšší budova postavená a tam měří 111 metrů. To je ještě třikrát méně. Tak teď už to víme. Pokud půjdete o víkendu hrát pub quiz, držím palce. My jsme vás tady připravili na Hit Radio. Za chviličku Škvor, Síla starých vín. Mimochodem, Škvor dneska vydává novou desku, tak si dáme ji tady u nás na Hit Radio.
2: Táto, co to je turbína?
3: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
2: No jasně.
3: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
2: A kdo je vyrábí?
3: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
4: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
5: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
9: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz. M plus H.
16: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
17: Klikni hned na MHCZ.
18: MHCZ.
16: Už 30 let.
19: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
20: Podzim si žádá nový styl. 50% sleva na Guess a Valentino v prodejnách Travel Free. Kabelky, peněženky a další doplňky pořídíte o polovinu výhodněji. Season sale pro členy Club Card probíhá od 16. do 29. října. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
21: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
22: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
23: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
24: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
23: Byty Dobřany.cz.
24: V Dobřanech se žije dobře.
25: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu.

starých vín a škvor na Hit Rádiu. Proč ne? Dneska tahle parta vydala novou desku po 3 letech. Je to jejich 12. studiové album a dostali i hezký nápad se sběratelskou edicí vinylu. Jo. Udělali limitku, kde je mimo jiné, tedy barevný vinyl, fotka s podpisem i plakát. Za mě super. Skvělý, že se kapely obecně vrací k vinylovým deskám. Má to kouzlo, když si na tu hudbu můžete tak trošku šáhnout, jo? A mě třeba osobně ten zvuk z gramofonu baví víc. Tak pokud nemáte žádný plány k Ježíškovi, ještě nemáte žádný nápad, o co byste si napsali k Ježíškovi, tak za mě jako gramofon, nemusí to být za nějakou plně nesmyslnou raketu, ale klasický gramofon je podle mě jako super, super nápad. Tento víkend na Hit Rádiu, vlastně od zítřka od 15 hodin až do neděle do 18 hodin, vám budeme hrát víceméně hity z gramofonů. Čeká vás retro víkend na Hit Rádiu. Se nemůžeme dočkat a věřím, že nebude chybět ani Ronan Keating.

Posloucháte Hit Radio ve čtvrtek odpoledne, s vámi Jirka Pelnář. Mám tady docela bizarní věc, možná jste o ní už taky slyšeli. Značka chipsů Pringles spustila bizarní kampaň, která kombinuje doživotní rentu a pohřební služby. Jo. V rychlosti. Prostě vyhlásili soutěž o zásobu chipsů na 200 let. Na 200 let, to znamená pro několik vašich generací. Jo. Ale má to jeden háček, ze kterého vlastně mrazí. Musíte souhlasit s tím, že když vyhrajete, tak až to s váma jednou sekne, tak váš

0: skvělý, ale co je na tom úplně jako nejděsivějšího je ten počet zájemců, jako obrovský počet zájemců. A člověk vlastně jako ten, který to jednou vyhraje, tak po každý vlastně, když si bude dávat tady ty bramburky z té ikonické plechovky, tak vlastně si může jako uvědomit, že celý život už bude jíst čipsy rovnou ze svojí urničky. Takovýhle světě my tady žijeme. Co si o tom myslíte? Dejte vědět. 777-937-777. My si dáme za chvilku další hity. Do 14. hodiny stihneme například Lady Gaga.
1: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, republice ocel.
4: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
10: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
14: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace ManiStretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina.
15: Postele Losina.
16: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
17: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
16: A co je chytrárt?
17: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
16: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
18: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
19: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
20: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
21: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
20: Isolvest. S moderní foukanou izolací a využitím dotačních programů vám ušetříme tisíce korun ročně.
21: Isolvest.
22: Tak zavolejte ještě dnes.
20: Isol.vest.cz.
23: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
0: Zbláznili jste se?
1: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
7: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
24: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
25: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
26: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
27: Já bych se chtěl ještě vrátit k incidentu, ke kterému došlo teďka před chvílí ve zprávách. Jednou jsem se tam prostě nešikovně přeřek.
28: Jednou, jo?
27: Já to připomenu, jo? Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly. No a naštěstí jsem si vzpomněl, že jsme tady měli tak před třema měsícema podobný incident.
28: Kdo? Jasmin?
27: Ty. Bylo to ještě mnohem horší a podařilo se nám dokonce tu nahrávku dohledat.
28: Patek, ale jedna ze zaměstkanin.
29: Zaměstnankyň.
28: Já si říkám, že tady prostě baráku na kamaráda nenarazíš, no?
29: Ale jako musím říct, že tohle slovo bylo komplikovaný. Zkus to teďka říct, zaměstnankyň. Jo, tak.
26: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou patřil Rihanně. Hned ten první, pak bude mít Rimon. Supergirl na Hit Rádiu. Naše Supergirl, Superwoman, bude mít za chviličku nejnovější zprávy. Lucie už je připravena. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vozidlo údržby bude ještě zhruba hodinku brzdit dopravu Plzni na Borech. Pohybuje se ve Folmavské ulici poblíž kruhového objezdu. Projíždějte tam s opatrností. No a další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz. Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
7: Herna u dětka, spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda plánuje navýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy zájem. V pořadu Sorry, jako to řekl ministr průmyslu Karel Havlíček. Společně s ministrem práce Juchelkou kvůli tomu plánují začátkem příštího roku pracovní cestu na Filipíny. Navýšení kvót by se podle Havlíčka mělo týkat i pracovníků z Indie. Na železnici v Česku ročně zemře zhruba 200 lidí, více než 3/4 tvoří sebevraždy. Počet těchto nehod ale klesá, to potvrzují statistiky správy železnic. Doplní je mluvčí Nela Frýbová.
4: Počet úmrtí na železnici letos klesl o pětinu. Od začátku roku do konce září zemřelo 129 lidí, ve stejném období loni to bylo 161. Největší podíl na tom má úbytek sebevražd.
3: I proto můžeme na nádražích najít přibývající cedule s kontaktem na linku první psychické pomoci. Dnes je velký knižní čtvrtek, na pulty knihkupectví přináší 15 novinek. Mezi nimi jsou romány úspěšných autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu, knižní rozhovory i knihy pro děti a mládež. Detaily najdeme na webu akce. Teď se podíváme k nám.
5: Na západě Čech se bude kácet. Plzeňský kraj prověřil dřeviny a zjistil, že řada z nich bude muset jít k zemi. Kácet se bude hlavně kolem silnic, kde je na 1700 rizikových stromů. Často je na vině sucho, které potrápilo i náš region. Část stromů nahradí stromky nové. Budou to hlavně javory, lípy a nebo habry.
6: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
5: Na západě Čech máme hlavně oblačno, místy je polojasno a podobné to dnes bude během celého odpoledne. Teploty se pohybují v maximech okolo 18 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že u toho posloucháte Hit Radio. Máte pocit, že vás nikdo neslyší? Máte pocit, že nikoho nezajímá váš názor nebo že se musíte prát o své slovo? Tak to posloucháte správné rádio, protože vždycky takhle ve 2 hodiny odpoledne máte prostor se vyjádřit i vy. A dneska je čtvrtek, takže nás dneska čeká nepopulární názor. Tak jsem sám zvědav, co mi k tomu řeknete? Dáme jeden hit, pak řeknu nepopulární názor a pak úplně bez obalu se k tomu vy můžete vyjádřit. Vemte telefon, připravte si telefonní číslo 777 937 777. Teď Rýmon.

0: Rímon na Hitrádiu ve 14 hodin a 7 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Každý čtvrtek tady spolu probíráme nepopulární názory, které prostě já se nebojím říct nahlas, když je takhle někde jako zaslechnu, a na vás je, abyste se k tomu vyjádřili, jestli to taky tak vnímáte, anebo máte pocit, že to je prostě jako blbost. A pro dnešní den.
1: Nepopulární názor pro tento týden je:
0: mám právo mít na podzim špatnou náladu. Nemusím se v práci pořád přetvařovat a na každého se usmívat. Když mi prostě není do zpěvu, jak se říká, tak mi není do zpěvu. A platí to i pro děti. Co si o tom myslíte? Je dnešní doba taková, že prostě pracujete a na každýho kolegu se prostě musíte usmívat, že se možná cítíte blbě, když prostě máte blbý názor, teda názor, blbou náladu, a všichni za váma chodí a prostě ptají se, a tak, a co tady to, a co ty, a co se děje, tak se pojď vypovídat a tak. Ale ono se vlastně nic neděje, prostě jenom jste vstali levou nohou a prostě máte právo na to mít taky někdy jako špatnou náladu a říct, nechte mě všichni na pokoji, nechte mě bejt, za chvilku to bude dobrý. Co si o tom myslíte? Je to tak? 777-937-777 a zároveň mi klidně k tomu napište, jestli to taky takhle máte a jestli třeba i teď máte jako špatnou náladu. A nebo jak si ji třeba zlepšit. No, pojďme na to. 777-937-777. Pojďme se bavit.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Shakira a Wyclef Jean na Hit Radio.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas?
0: Mám právo mít na podzim špatnou náladu. Tak to je nepopulární názor, který dneska říkám nahlas. A co vy si o tom myslíte? Mirka píše: ahoj, souhlasím, a štve mě to, že to tak nejde. V práci se musím na všechny stále usmívat, pracuji jako pokladní a když mám špatnou náladu, tak to nesmím dát znát. Ale je to přeci normální. Na mě se tam taky všichni neusmívají. Další zpráva, ta mě jako trošku nezarazila, ale hele, poslouchejte sami, jo. Ahoj, tak já to mám obráceně. Jsem smíšek a pořád dobře naladěná. V práci tím naopak asi všechny štvu. A když se někdo mračí nebo je nepříjemný, protože má špatnou náladu, tak ať si to nevybíjí na mě. Pak mi kazí den. Může si mít špatnou náladu doma, ale ať to netáhá do práce. V práci mu neublíží, když bude kolegiální a bude se tvářit normálně. No, to máme tady tu druhou stranu. Co dál? Ahoj, jelikož jsem barmanka, je mít nějakou náladu dost těžké, ale protože k nám chodí fajn lidi a znají mě, tak vědí, že když se usmívám, ale nemluvím, je něco špatně a nechávají mě být. Nevyptávají se. Zdraví si z Hradce Králové. Krásný. Jiříko, já si myslím, že každý má nárok na to mít opravdu jako blbej den a blbou náladu, ale když ji jednou za čas mám, tak se snažím, aby to neschytali mý blízcí doma a také klienti v práci. No jasně. Co třeba taxislužba? Někde jsem tady viděl, tak tady zpráva. Čau, jelikož jezdím taxíkem, tak špatná nálada musí jít v autě stranou. Cestující by se strašně divili, co se mnou je, tak to raději nedávám na sobě znát. Tonda. No, to je taky přesně ono, jo. A přitom člověk ale na to taky má právo, ne? Vždyť za tím volantem, pro boha živýho, co každý den za tím volantem musíte jako taky snášet, protože ne každý jako jezdí tak dobře, jako jezdíte vy. No tak jo, tak co si myslíte dál? Je to tak? Máme na to právo? A měli by to ostatní respektovat? 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Slušný nářez na čtvrteční odpoledne Linkin Park. Nepopulární
1: názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále nepopulárního názoru pro dnešní den, a to, že na podzim prostě mám právo na to mít špatnou náladu a lidi mě mají nechat bejt. Tak podle vás to tak opravdu je? Tady koukám na zprávy, ahoj, mám naprosté právo mít na podzim špatnou náladu i v práci, nemusím být každý den usměvavá, plná energie a ochotná všechno zvládat s přehledem, jsme přece jenom lidinné stroje. Když mám špatnou náladu, neznamená to, že jsem špatná kolegyně, nebudu přece předstírat veselost, když se tak necítím. Pak jsou tady i zkušenosti ze života. Ahoj, no, myslím si, že na to každý má právo, ale lidi to nechápou. Před dvěma měsíci jsem měla blbou náladu, nic se nestalo, jen jsem stala prdkou napřed, jak říkávala moje babi, to si zapamatuju, to je dobrý, ale kolegyně v práci se s odpovědí nic se neděje, nic mi není, nechtěli smířit a pořád do mě ryli, až jsem jim dost rázně řekla, ať mě nechají být. No, co ti budu vyprávět, urazili se a dodnes jsem ta, co dokáže ostatním zkazit náladu, jen pouhým slovem nic. Pa! Děkuju za zprávu. Co druhá strana? Ahoj, od přírody jsem vysmátý pošok, baví mě štvát lidi dobrou náladou a úsměvem, jsem léčený cholerik, umím se ovládat, mám velkou míru trpělivosti, když mě pak ale někdo naštve, tak jsem jak uragán a všichni čučí, že jsem slyšet v práci přestřihali. Taky hezký. Já si myslím, že negativisté budou negativní jakékoliv roční období, občas by bylo dobré neřešit kraviny a užívat každého dne dobrou náladu, přeje optimistka Verča. Verču, děkujeme. Tak to pojďme shrnout, jo? Asi takhle. Máme právo na to mít špatnou náladu a ostatní by to měli respektovat, ale zase, když mám den blbec, neměl bych to dávat přece jako, jak se říká, sežrat všem ostatním kolem, ne? No a ještě jedna věc, za mě teda, občas přijdou domů se špatnou náladou i naše děti, ze školy, ze školky, tak jako rodiče nezapomínejme na to, že to je normální a nechme jim klid a prostor na to, aby se s tím taky srovnali sami.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: jen na Hitrádiu.
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
5: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
12: Zlato, co máš dneska v plánu?
13: No přece všechno.
14: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
15: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
16: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na 2 směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
17: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš 3. zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
18: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
19: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina. Postele Losina.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hitrádio.
20: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lipa na Hit Radio s hitem Houdini, ano, tak to byl kouzelník, který uměl výborně zmizet. Trošku se nám to hodí, když je dneska toho 15. Taky zažíváme jedno obrovské kouzlo na našem účtu, protože ráno přišla výplata a je odpoledne a už tam není. Taky zmizela. No, jo, jsou věci, na které se člověk v tomhle světě opravdu spolehnout může. Pravidelně. Tak někdy to chce udělat si screenshot a jenom se podívat, když tam ty peníze jsou, udělat screenshot obrazovky a pak se kouknout třeba za týden a říci, ty jo, tak takové by to bylo. No, nevadí. Na co se dál můžete spolehnout, tak to je, že od zítřka až do neděle vás na Hit Radio čeká náš retro víkend. A další věc, která 100% platí, je, že v 15 hodin na Hit Radio od pondělí do pátku vždycky začíná spousta zábavy s naší odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Jak se řekne bulharsky dobrý den?
3: To neví asi nikdo krom Bulharů, ne?
2: No tak si to zjistěte, po 15. hodině pro vás budeme mít totiž bulharský kvíz a v rámci něj lupeny na Evropskou ligu.
3: A nejenom to, dokonce i šály v klubových barvách.
2: Tak poslouchejte divoký západ Hit Radio a FM+, zahrajeme si o ně po 16. hodině.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: To je hlas. Takovýhle chraplák mít. No, hned by byl svět veselější. 3:45, posloucháte Hit Radio. Já jsem Jirka Belnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne. Od 15 hodin se na vás těší taky naše odpolední show. Až přijdete domů, tak se jenom koukněte, vidíte třeba na balkon, podívejte se na fasádu vašeho domu, paneláku, jestli tam náhodou nemáte berušky, není to nic romantického. Stovky a tisíce asijských berušek teď pokryly fasády a lezou do bytu, jak jenom můžou. Doslova do písmene berušky tady útočí, tyhle potvůrky teď hledají, kde přezimovat a dorazili právě k nám do Česka. Pokud se ptáte, co s nimi, tak mám tady dvě řešení. To první je, že nazbíráte do krabičky, dáte do ledničky a na jaře potom živé vypustíte. A to druhý je plácačka. Volba je na vás, ale nezapomeňte, že karma je zdarma. Tak se smějte, zítra ve 12 na vás těším tady na Hit Radio. A zítra ve 12 opět nebudou chybět srdcovky. Uživejte den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kam si chystáš, Hurvajs?
3: Na výlet, taťuldo.
2: V tvým věku?
3: No jo, sice je mi 100, ale cestování mám pořád rád.
2: No a kam tedy?
3: Na ITEP do Plzně, za sněhem, pro levnější skipasy, nové typy a inspiraci na zimní dovolenou.
2: A co naše divadlo?
3: Samozřejmě bude, zahrajeme dětem i dospělým.
2: Tak přičte 23. a 24. října na veletrh cestovního ruchu ITEP do TJ Lokomotiva v Plzni.
3: ITEP.plzeň.cz.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Na boku nebo na zádech? Hodně nebo málo pod hlavou? Na tyto a další otázky máme odpověď. Přijďte si do prodejen pro spánek vyzkoušet na vlastní kůži to nejlepší zdravé spaní. Na více než 65 prodejnách vám experti pro spánek poradí, jak spát zdravě. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
11: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
18: Nové vydání magazínu Reportér.
19: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
18: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
19: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
18: A k tomu spousta dalšího čtení.
6: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
20: www.pubec.cz Under Armour makes you better.
21: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i modní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
22: Slovany zvou malé i velké na halloweenský průvod. Sraz v neděli 18. října v 17 hodin. Trasa z Božkovského ostrova do Koterova. V Sokolovně čekají dílničky a občerstvení pro děti. Autobus zpět na Božkov jede v 18.45 a v 19.30. Halloweenský průvod už tuto neděli.
23: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace v dopravě vás teď čekají na dálnici D5. Opatrně na kilometru 124 směrem od Plzně na Rozvadov. Hasiči tam zasahují u požáru vozidla. Kolona se zatím netvoří. Zdržení ale hlásí kilometr 128 u sjezdu na Novou Hospodu, taky ve směru na Rozvadov, kde je nehoda a doprava tam zpomaluje. Vaše další aktuální info pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
0: 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Deváťáci už by pomalu měli mít jasno, kam po základní škole. Třeba na konzervatoř budou muset podat přihlášku už letos koncem listopadu. Na ostatní školy je pak čas až během února. Novinka se pak týká jednotných přijímacích zkoušek, které proběhnou hnedka 2 dny po sobě v dubnu. Plzeňskou městskou knihovnu čeká rozsáhlá rekonstrukce. Hlavní budova v ulici Bedřicha Smetany proto bude dočasně zavřená. Jak bude provoz během oprav vypadat, říká mluvčí města Eva Barborková.
8: Od 19. do 30. října bude možné vracet knihy půjčené v hlavní budově ještě v ústřední knihovně pro dospělé. Od listopadu pak bude možné tyto výpůjčky vracet v kterékoliv obvodní knihovně a nebo také prostřednictvím biblioschránek. Knihovna připravuje i rozšíření otevírací doby některých poboček.
0: Po dokončení bude knihovna bezbariérová a nabídne nově i zázemí pro kulturní a komunitní akce. Najde se konečně zájemce? Stát opět nabízí k prodeji zámek Bezdružice na Tachovsku. A to už po 6. Nikdo se totiž o památku dosud nepřihlásil. Cena jde přitom pořád dolů. Zámek je aktuálně k mání za 45 milionů. No a závěrem ještě úspěch plzeňských hokejistů. V základní části Ligy mistrů totiž zůstali 100%. Z Finska dovezli výhru 6-3 a ani v 6. utkání soutěže tak nenašli přemožitele. Dodám, že postup do play-off si vybojoval také Liberec a Pardubice.
9: M&M Viva Bella, Modr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
0: Zítra u nás bude zpočátku oblačno, ráno se můžou objevit mlhy, postupně ale vysvětne sluníčko a bude jasno nebo polojasno. Teploty u nás na západě Čech vystoupají mezi 16 a 19 stupňů.
6: Právě teď začíná nejposlouchanější odpolední show na západě Čech.
10: Parádní odpoledne všem, od Aše až po Prahu.
11: Dokonce i v Oslově ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
12: Komandované prohlídky Dusan Areny, Karlovy Vary, jako ideální místo pro MMA zápasy. A k tomu uděláme radost, někomu z vás dáme lístky na Evropskou ligu zdarma.
10: Na další hity ty máme Hozier, taky Ava Max, hezký odpoledne všem.
6: Hit Radio FM+.

0: To Sweet. Tady je divoký západ, zdravíme západní Čechy, který čeká největší bitka letošního roku.
1: Dá se říct, že ano, protože Octagon 95 se stěhuje k nám na západ Čech a už tuhletu sobotu obsadí Karlovy Vary, konkrétně teda Matony Arenu, kde proběhne 95. turnaj týhletý organizace a uvidíte tam zápasníka jménem Patrik Kincel a toho Jakub vůbec nezná, ale Bára přesně ví, kdo to je zajímavý, ženská přesně ví, kdo je zápasník Patrik Kincel, jak to? Jak
2: no,
1: to?
2: Protože byl tuším ve druhý sérii zdráců, že jo?
0: Jo, tak proto víš, kdo to je.
2: Vím, kdo to je.
1: Hele, tam mu to moc nešlo, ale věřím, že v kleci lepší.
0: Já musím říct, že jako tohle je přesně věc, která jde úplně jako mimo mě, MMA. To a v kleci?
1: No samozřejmě, že to je v kleci.
0: To není normálně v tom ringu, kde máš takový ty tři lana, kam u ním...
2: Ty krásno, to by to lítalo i kolem těch lan. Vůbec, ne, ono,
1: vlastně ty lana jsou jako pro tenhle ten typ zápasu nebezpečný. A ty by si z toho mohl vypadnout. I v boxu je to celkem...
0: To musí být hrozně nebezpečný. Oni ti tam jako rozbijou čumák, z tebe to teče, ale lano je nebezpečný, hlavně ho tam nedávejme. Sorry, ale... Ne, mně to přijde jako symbolicky. Říkal jsi Matony Arena tenhle víkend.
1: Ano,
0: to znamená zimák v Karlových Varech. Ať to dopadne jakkoliv, buďte si jistý, že tady někdo půjde k ledu.

0: tvoje zemi, Xindlix, Mirka Miškechová. Tady je divoký západ Hitrády a FM+. Krásný odpoledne všem.
1: A my jsme přišli právě před chviličkou na zásadní rozpor mezi náma dvouma. Jakube, jak dlouho spolu vysíláme? To už za chvilku bude 10 let nebo něco takového.
0: 9 let, myslím.
1: No, a já jsem se po těch 9 letech právě nyní dozvěděl, že Jakubovi vůbec nic neříká sport jménem MMA a zápasy v kleci. Nezajímá ho to, nic o tom neví. Jak je tohle to možný? Jseš vůbec chlap?
0: Já to úplně nepovažuji za sport, jako sorry, prostě jako někde se mydlit, aby tekla krev, to nevnímám úplně jako něco, co by mě obohatilo nějakým smyslem.
1: A víš, způsobem. Že zápas jako takovej byl vůbec první olympijský sport?
0: No to neznamená, že by mě to nějak obohatilo.
1: To je vlastně absolutně ultimátní.
0: Jako... No to stále neznamená, že by mě to nějak obohatilo.
1: Hele, možná na to jako... máte úplně stejný názor jako Jakub. Možná je to třeba váš svět, jako třeba můj. Já tyhle ty věci miluju a jsem moc jako rád, že Karlovy Vary vlastně podruhé budou hostit tenhle ten turnaj MMA Octagon, konkrétně 95. Teďka v sobotu to bude Matony Arena a já musím říct, že právě Karlovy Vary by se měly stát jako... městem číslo 1, co se MMA týče.
0: Z jakého důvodu? Jako lázeňský město, kde noblesa chodí po kolonádě a mezi tím ty lidi s placatejma ušima.
1: Karfiol se tomu říká, Jakube. No, ono právě z toho důvodu, víš, jako prostě málo který město ti nabídne tak skvělou posttraumatickou péči, jako právě lázně v Karlových Varech.
0: Jako takhle, jako ve Varech máme spoustu pramenů, který dokážou spoustu věcí, jo, jako funkci rostlináře, porodnost, ledviny, pohybový aparát, to všechno jako prameny umí, jo. Bohužel teda s ušima zatím nic moc jako nedokážou, to musíš dobudit, tam se prej lidem kroutí uši.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
7: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně 1 000 000. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz.
8: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
9: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
10: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
11: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
12: Tak abyste ho nepromeškali.
11: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
12: Garanci kvality i výhodného financování.
11: Vyberte si ze 6 000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
13: Kdo na to jde? Od lesa koupí auto USA.
14: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Pepo, vstávej.
18: Nemusím.
17: Pepo, už je 8, vstávej.
18: Nemusím.
17: Je pátek, Pepo.
18: Nemusím.
17: Musíš už jít.
18: Nemusím.
19: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
20: Chlenu. Malé auto do města, ale velké pro život. Malé na parkování, ale velké na vše, co potřebujete převést. Objevte Renault Twingo E-Tech elektrický. Malý zvenku, velký uvnitř. Přijďte na Renault Iconic Days do konce října a zažijte jednu z ikon Renault Twingo již od 499 000 korun.
21: Auto Hornát, Plzeň, Bolevec. Auto Hornát.

0: hotovosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ranní sprcha, která vás probere.
2: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
1: Jedině v koupelně, která má styl.
2: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
1: Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
5: Jsme zpátky.
6: Jsme zpátky.
5: A jsme všude. Divokej západ Hitrádia FM+. Díky, že jste s námi.

0: Prsity.
1: Tady je Hitario FM Plus a taky Divoký západ, který se dneska bije.
2: Ano, bavíme se tady o MMA, Mixed Martial Arts. Za mě je zajímavý, jak se z tohohle sportu stal jeden z předních sportů současnosti. Vemte si to 10 let zpátky. Já mám pocit, že dokonce některé média měli zákaz o smíšených bojových umění vůbec hovořit. Myslím, že třeba na české televizi, nemám to teda úplně potvrzený, ale mám za to, že na české televizi bylo nějaký pravidlo, že prostě krvavý sport, ne. Dneska normálně nejenom Události, ale i Události, komentáře, sport, branky, body, vteřiny, je to prakticky všude.
1: Branky, body, vteřiny, no, že bychom je přejmenovali.
2: Na co?
1: Nevím, úder, kop. A monokl.
2: Ale musím teda opravdu říct, že MMA je jeden z nejrychleji rozvíjejících se sportů současnosti. Opravdu, jeden ze dvou nejrychleji rozvíjejících se sportů současnosti.
1: No a který je ten druhej teda?
2: Hobby horsing. No, na to teda hrdej nejsem, jo.
1: Už je taky na český, jo. Tady jsem YouTube.

0: Nico Santos. Za chvilečku ho vystřídá taky Miles Smith. Tady je dál divoký západ Hit Radio FM+. Už po 16. To znamená za nějakých 30 minut pro vás budeme mít lupeny na Evropskou ligu. 22. října přijede Levski Sofia a my jim chceme naklepat zadek.
1: Ano, vy můžete být u toho a ještě předtím se do Dusan Areny můžete podívat na vlastní oči. Právě tuhle tu neděli 18. října je vypsáno několik termínů na komentované prohlídky Dusan Areny. A to znamená, že se budete moci na vlastní oči kouknout do míst, který zůstávají uzavřený veřejnosti a mohou tam pouze hráči A týmu.
0: To znamená něco ve stylu, tady Pavel Horvát odkládal své použité oblečení po zápase.
1: Ne, to on odkládal i na různý jako veřejně přístupný místa.

0: Ale opravdu, je to jako krásná věc, protože Dusan Arena, tak to je svatostánek našeho západočeského fotbalu, jo, jestli máte opravdu fotbal v srdci, tak si tam běžte podívat. Vstupenky najdete na plzeňský vstupence.
1: Mimochodem, já teda vím, protože už jsem tam několikrát byl v té Dusan Areně, že jako můžeš vlastně všude, jenom na ten trávník ne.
2: No,
1: což je hrozná škoda, že jo, jako já bych se hrozně chtěl projít po tom trávníku a odnes si kousek.
3: Táto, co to je turbína?
4: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
3: No jasně.
4: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
3: A kdo je vyrábí?
4: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
5: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
6: Porsche Plzeň. Dobrý den.
7: Je Škodovka vaše srdcovka?
6: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
7: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
6: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
7: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
6: Porsche Plzeň. Porsche-plzeň.cz.
8: Šéfe, došel matroš.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
15: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup.
16: Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00.
15: Opakuji, keramika Soukup, Plzeň Křimice.
16: Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00.
15: Konec hlášení.
17: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina.
18: Postele Losina.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
20: Pepo, vstávej.
21: Nemusím.
20: Pepo, už je 8, vstávej.
21: Nemusím.
20: Je pátek, Pepo.
21: Nemusím.
20: Musíš už jít.
21: Nemusím.
22: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
23: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
24: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezony opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.
0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na vás.
23: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Nákupy v online shop CZ.
25: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
26: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
27: Hit Radio FM Plus.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: To víte, Evička, ta nesmí chybět. Mimochodem, ve Zrádcích se objevila, ale nechci zase spoilerovat. Posloucháte Divoký západ, tady
1: jak
0: je...
1: to může stíhat superstar Zrádci, Eden...
0: Ty Zrádci jsou přetočený, víš, to nejde živě, Jakube. Já vím, že si to myslíš.
2: To jako... neříkej, Davide, dál už nepokračuj, nebo řekneš víc.
1: Za chvilečku zprávy, ty budou přetočeny, nebo budou živě. A v nich si dáme plzeňské demoluční derby. Ne, Bára Purkartová nejela do práce autem, buďte naprosto v klidu. Detaily už za chvilečku, teď ještě Mika Hepp.

0: Ale jsou Coldplay, posloucháte Divoký západ, krásný odpoledne, po zprávách rozdáváme lístky na Evropskou ligu, teď ale doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se stala na Tachovsku. Dávejte si pozor ve Stříbře v Plzeňské ulici, kde se srazily tři osobáky. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh, proto tam raději počítejte se zdržením. No a pozor taky v Sokolově na křižovatce ulic Jednoty a Karla Havlíčka Borovského. Tam policie řeší nehodu dvou osobních vozidel. Další dopravní info můžete stále psát k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Bylo 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Sedmička nemusí být vždycky šťastná. Své o tom ví mladý muž, který řádil v Plzni. S kradeným vozidlem vjel přímo do prodejny elektroniky, kde bral všechno, co se mu do auta vešlo. Mobily nebo elektrokoloběžky. Policie už ho dopadla a obvinila hned ze 7 trestných činů. Pozor na klíšťata. Ani teď na podzim totiž nepřestávají být aktivní. Do konce září evidují lékaři v plzeňském kraji asi 30 případů klíšťové encefalitidy a bezmála 600 případů lymské boreliózy. Ani při podzimních procházkách do lesa bychom neměli zapomínat na repelent a po návratu domů na důkladnou prohlídku. Senátní volby pokračují už zítra. Podle odborníků se čeká nižší účast než v prvním kole. Čím to je, vysvětluje politolog Jan Kubáček.
9: Nechodí už domů do schránek volební lístky. Dotyční účastníci musí dorazit do volební místnosti, tam si je vyzvednout a odvolit. A zároveň s tím úzce souvisí, že u druhého kola volby do Senátu vyráží vysloveně voliči disciplinovaní. Je pro ně důležité, že budou mít svého reprezentanta pro svůj obvod.
1: Volební místnosti budou v pátek otevřené od 2 hodin odpoledne až do 10 večer. V sobotu pak mohou voliči přijít od 8 ráno do 2 hodin odpoledne.
10: M&M Viva Bella, Mudr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
1: Na pátek nám předpověď pro celý západ Čech slibuje zpočátku oblačno, postupně pak jasno nebo polojasno. Odpolední teploty budou příjemné mezi 16 a 19 stupni.
11: Všichni normální už mají padla. Teď jsme tu my. Kuba, David a Bára. To je Divoký západ Hit Rádia FM+.
0: Jak dlouho jste nebyli na fotbale? A co třeba na evropském poháru? Na evropské lize? My vás na jeden zápas dostaneme. Posloucháte Hit Rádio FM+.
12: 720 870 237. Telefon sem k nám, ten si zapište, zapamatujte, bude se vám hodit. Za chviličku bulharský kvíz.
13: Hit Rádio FM+.

Prost frekvencí staré divoký západ hitrády FM Plus teď. Právě teď je ten čas. 720, 870, 237, jestli chcete vyrazit na Evropskou ligu, kde Viktorka doufejme porazí bulharského mistra Levski Sofia, tak právě teď pojďte volat, projděte naším bulharským kvízem a dva lupeny i s šálama budou vaše.

0: Celý tento týden na Hitradio FM Plus tady Divoký západ rozdává lístky na Evropskou ligu.
1: A na telefonu máme Petra. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Petr je momentálně na hranicích, na české a nebo na německé straně?
2: Já už jsem na české straně, na české, ale...
1: Roaming drahý,
2: viď? 10 metrů od nich.
0: Petře, prosím tě, my pro tebe máme bulharský kvíz, protože příští týden k nám přijede bulharský mistr. Oni se tady budou chtít ukázat, ale my jim ukážeme, že jim rozumíme. Jo, máme tady pro tebe...
2: No jasný, že jim rozumíme. Budeme hrát s nima po třetí a dvakrát jsme vyhráli, jedna remíza, nebo? Jedna prohra vlastně.
0: Jsi nabitej.
1: Nepřijde ti blbý být chytřejší než my?
2: Já nevím, já to včera právě slyšel od syna, tak vám to tady takhle povídám.
1: Děkujeme, píšeme si, ještě to využijeme.
0: Každopádně, Peťo, máme pro tebe bulharský kvíz. Mám pro tebe tři slova a na tobě je odhalit, jestli jsou anebo nejsou z bulharského jazyka. Tak první slovo, jo? Čekmeže.
2: Cože? Ještě jednou?
0: Čekmeže.
2: Čekmeže, jo?
0: Je to bulharský nebo ne?
2: To není bulharský.
0: Kamaráde, je to bulharský, převzatý teda z turečtiny, ale čekmeže je šuplík.
2: Šuplík, tak to je dobrý, tak mě se do šuplíku.
0: A přesně, jsem zvědavý, co řekneš na čirgalnicu. Je čirgalnica bulharský nebo ne?
2: Ne.
0: To je správně, ale zní to jako nějaká polívka z kyselného mlíka, podle mě.
2: No, bych řekl nějaká... Slovenština, bulharština.
0: Nevadí. Nakonec, poslední slovíčko. A tady se dostáváme do takových pikantností. Ochljův.
2: Ochljův?
0: Ochljův, ano.
2: No, tak to určitě není, ne?
0: Představ si, že jo. Ale teď...
2: Jo, to je ruština, jo. Ne? Ochljův.
0: Ne, ochljův je bulharsky. Co by to mohlo být?
2: Co by to mohlo být? Když tam to byl šuplík, tak tohle to bude stůl.
0: No, zní to jako něco, co by si pánové měli překrývat trenýrkama, ale ne.
1: Ježiši Kriste!
0: Je to šnek.
1: Přikrejte si šneka trenýrkama.
2: Přikrejte si šuplík trenýrkama, dobře pánové.
1: Peťo, gratulujeme, vydrž nám na drátě, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tady je si, jo.

0: Pokud máte pocit, že se dopravní špička hýbe jako ochliuv, tak to je to jasný, no, prostě 16 hodin, 18 minut, my se jdeme podívat, jak to jezdí, posloucháte Hit Radio FM+.
1: Jsme Hit Radio FM+, a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme v Karlových Varech. Dávejte si velký pozor v ulici Závodu míru u křižovatky s Holečkovou. Srazily se tam hned tři osobáky a nárazově se můžete krátce zdržet. Teď jdeme do Sokolova, tam je nehoda na křižovatce ulici Jednoty a Karla Havlíčka Borovského. No a pozor si dávejte na Tachovsku ve Stříbře. V Plzeňské ulici je nehoda tří osobáků, která teď blokuje jeden jízdní pruh. I tam počítejte se zdržením. Vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Podzim má svoje barvy, 90 zase svoje hity a my z toho uděláme

0: Začínáme už v pátek odpoledne.
1: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, republice ocel.
4: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nířany, www.sudasrot.cz.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
8: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
7: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, s MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
13: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Dissolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Dissolvest.
17: My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
16: Isolvest. S moderní foukanou izolací a využitím dotačních programů vám ušetříme tisíce korun ročně.
17: Isolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
16: Isol.vest.cz.
18: Zapomeň na nudu, náhod tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
19: Herna u dětka, zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
3: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
9: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
11: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
12: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
12: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
14: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Divoký západ, krásný odpoledne, Marek Ztracený, ten pravej, ne, žádnej podvodnej jako na netu, nebo tak. Tady je Divoký západ, krásný odpoledne.
1: Zítra v 15 hodin pro vás budeme mít velice inspirativního člověka, hosta. Davida Kratochvíla, což je západočeský paraplavec, který ho můžete znát z Tachova. A poslední roky je hodně vidět, hodně se o něm mluví. Tak a my jsme hrozně rádi, že ho tady zítra budeme mít.
0: No tak nedávno plaval na mistrovství Evropy, bylo to v Turecku a tam vybojoval kolik? 4 nebo 5?
2: 5 zlatých a 1 stříbro. 6 medailí dohromady.
1: Mimochodem já prásknu jednu zákulisní věc. Bára to pochopitelně měla ve zprávách a s Davidem si psala. A hrozně mu děkovala za to, že ty zprávy vlastně nemusí přepisovat, protože David každý den urval jednu tu medaili. A stále zlatou. Takže Bára dělala jenom cetrlovo. Takže Davidovi velký díky za to, že ušetřil takhle Báře práci. Mimochodem, David i přesto, že má zrakový handicap, tak třeba lyžuje. Hmm. Což je věc, která nás 100% zajímá, jak je to vlastně možný.
0: A taky plave, že?
1: Taky plave. Ano, to už jsme ale říkali, Davide.
0: Ty lyže si ještě dovedu představit, ale to plavání, to je čím dál tím hůř mi, jako ne?
1: Zítra v 15 hodin paraplavec David Kratochvíl tady v rámci Divokýho západu, tak si to nenechte ujít, tohle je Joan Osborne.

0: David Guetta a Terry Swims, tady je Divoký západ, Hit Radio FM Plus a my vás teď pozveme na rande s Haleyovou kometou.
1: Budeme pozorovat noční oblohu, protože příští týden v noci z 21. na 22. října budete moci na noční obloze pozorovat Orionidy. To je něco jako Perseidy, jak to padá v létě, ale tohle to je říjnovej termín, tu samý věci. Kdybyste náhodou nevěděli, tak Orionidy, tak jedná se o nějaký prach z ocasu Haleyovo komety.
0: To znamená, když jako romanticky koukáme na ty hvězdy v srpnu, nebo budeme koukat i teď, tak vlastně koukáte na takový vesmírný bordel.
2: Což
0: je lepší, jako, ale holkám neříkat, že jo, protože když jim řekneš, hele, to je vesmírný bordel,
1: tak by ho chtěli uklidit.
0: A bude po romantice. Jako.
1: Jinak Haleyova kometa, možná pro někoho věc, která má známý jméno. Je to kometa, která zhruba za 75 let prolítne jednou jako kolem planety Země. Naposledy tady byla v 86. roce, příště proletí v roce

0: 2061.
1: V 86. jsem ji neviděl, byla zastíněná mrakem tenkrát.
0: V 61. už ji neuvidíš.
1: Ano, ano, to bude zastíněná šedým nebo zeleným zákalem.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
8: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
9: Klikni hned na MHCZ.
10: MHCZ.
9: Už 30 let.
11: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
12: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. 2 směny, žádné přesčasy a hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
11: Tak to zní jako sen.
12: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
13: Já jsem nevinný.
14: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
2: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
15: Bacha, Benka.
2: Z vězeňského prostředí.
16: Tady je všechno všech. Tady je kolko jasný more.
2: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
17: Slovany zvou malé i velké na halloweenský průvod. Sraz v neděli 18. října v 17 hodin. Trasa z Božkovského ostrova do Koterova. V Sokolovně čekají dílničky a občerstvení pro děti. Autobus zpět na Božkov jede v 18.45 a v 19.30. Halloweenský průvod už tuto neděli.
18: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
19: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Opakuji, keramika Soukup, Plzeň Křimice. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Konec hlášení.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro špalíček z vepřové pečeně bez kosti. 1 kilogram za 74,90 a milku v Byla klubu za 27,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
20: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
21: Hit Radio FM Plus.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Jonas Blue, tady je divoký západ Hit Radio FM Plus a ve zprávách budeme zpívat Můj Vilém Nepekhousky.
1: Co to je za písničku?
0: Ty neznáš.
1: Můj Vilém Nepekhousky.
0: No, no, já znám to Můj Vilém Pečehousky.
1: Já znám ale... Pekař Pečehousky, už dibuje kousky.
0: To je básnička.
1: Pekařka mu pomáhá.
2: Už dibujou v obadla.
1: No, každopádně my vás ve zprávách vezmeme do Horní Břízy, kde budou chlebíčky a jejich kurčička extra křupavé. Bude tam totiž veřejné pečení chleba.
0: Mm. Oni už mají taky obecný pec.
2: Budou mít.
0: Hustý, no tak to chci vědět víc. Počkám si na zprávy, teď je tu ještě ale Farben.

0: bez těch ženských dělali. Malá dáma a kabáti, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+.
1: A teď taky nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dva nepojízdné osobáky právě teď brzdí provoz na dálnici D5. Jedno auto stojí na kilometru 47 ve směru od Plzně do Prahy. Druhé pak na kilometru 133,5 směrem na Plzeň. Pozor taky v Karlových Varech, kde se nehoda řeší v ulici Závodu Míru. U křižovatky s Holečkovou jsou v sobě tři osobáky. No a pozor taky v Sokolově, kde se nehoda došetřuje v ulici Jednoty. Zhruba do 15 minut to tam bude zase plynule průjezdné. Vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
6: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Rentgen v Tachově je dočasně mimo provoz. Pracoviště na poliklinice v Tachově se dnes kvůli opravám uzavřelo. Fungovat nebude asi do konce listopadu. Pacienti tak musí na rentgen zajet do Plané nebo do Mariánských Lázní. Čerstvým chlebem to zítra zavoní v Horní Bříze na severním Plzeňsku. Učni z oboru kamnář tam totiž staví novou pec na chleba. Cílem je lidem přiblížit toto řemeslo. Víc kamnář Ondřej Brichta.
9: Chceme ukázat vlastně těm lidem, že to řemeslo je hezký. Chceme ukázat, že ty učňové jsou kluci šikovní a že si i v dnešní době prostě dovedou vydělat pěkný peníze, aby ty děti věděly, že prostě existují, protože řemeslníků je hrozně málo, kamnářů je taky málo, práce je relativně dost, ještě ta ekologická a ekonomická linka, protože vlastně v dnešní době to dřevo je pořád nejlevnější palivo.
1: První chleba se v peci upeče už zítra. Příchozí si navíc budou moci vyzkoušet různé kamnářské techniky. No a jdeme taky na fotbal. Plzeň dnes hraje utkání druhého kola Evropské ligy. Nastoupí v Budapešti proti Ferencvárosi a pokusí se napravit porážku z úvodního kola. Utkání v Maďarsku začne v 9 večer, tak Viktorce držme palce.
10: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, letce u Plzně.
1: Zítra by u nás mělo být zpočátku oblačno. Ráno se místy můžou objevit mlhy. Odpoledne pak bude jasno nebo polojasno. Na teploměrech u nás na západě Čech naměříme mezi 16 a 19 stupni.
7: Ještě nás nezakázali. Divoký západ pokračuje. Kuba Rada, David Brabec a Bára Purkartová jsou tady.
0: Sluníčko svítí, radio hraje, co víc si přát.
11: Další skvělý hity.
0: To umíme.
11: Taylor Swift a Linkin Park. Právě teď krásný odpoledne všem.

0: Swift na Hitrádiu FM+. Před náma taky Kate Ryan. Krásný odpoledne.
1: Vypadá to, že nás čeká asi ten nejkrásnější říjen za posledních několik let. A nemluvím teďka o počasí nebo o nějakém babím létě. Ne, mluvím čistě jenom o kalendáři, protože když se podíváte, tak ve středu 28. tak to je státní svátek. Mm-hmm. Potom připadají ještě dva dny podzimních prázdnin. Mm-hmm. No a když si to člověk jako hezky skloubí, no tak má najednou pět dní v kuse volno.
0: Takhle jako záleží na úhlu pohledu. Pokud si vyplácal dovolenou už v létě, tak teď řešíš sakra co s dětma, nedej bože, jestli dostali pondělí a úterý ředitelský volno, viděl jsem, že v Domažlicích už školy takhle jako rozdávají ředitelský.
1: Nekecej.
0: Takže děti celý týden doma a ty ani jeden den dovolený.
1: Hele,
0: co s tím budeš dělat?
1: Ale tak to je ale skvělá kampaň. Opravdu, já tomu říkám kampaň, jo, protože děcka už se pomaličku začínají rozhodovat, na jakou střední školu půjdou a myslím si, že když dá takhle nějaká škola, jo, ředitelský volno, celý týden v kuse prakticky prostě volnej, no tak to je ta nejlepší náborová kampaň, jakou si mohli vymyslet.
0: A tak to řekni těm rodičům, protože tu přihlášku ti 100% nepodepíšou. Na intru budeš, ne, že pojedeš domů.

0: potom za chviličku taky Miraj, tady je Divoký západ Hit Rádia a FM+.
1: Úterý obsadili Měšťáci, Americkou, Klatovskou a taky Tylovu, respektive křižovatku u práce. A sledovali, kolik se tam od rána až do poledne uděje různých přestupků.
0: No tak to teda... Chudáci lesy.
1: Jak to myslíš lesy? Jakože bločky vypisovali?
0: No jasně, víš, kolik tam muselo padnout papíru?
1: Hele, 59 přestupků.
0: Za jakou dobu?
1: No, od rána až do poledne, pak na oběd, že?
0: To je teda za mě dost málo.
1: No,
0: já
1: ale...
0: si myslím, že to tam dají za hodinu.
1: Jasně, ale jakmile se tam objeví policajt, že je, jo, s odznakem, tak lidi jsou pozornější, takže, takže 59 mi přijde jako stejně docela dost. Ale já si říkám, takhle od rána až do poledne, to se Měšťáci na Americkou nebojí, viď? Ne, večer se jim tam nechce.
0: No protože to už tam nikdo na červenou nechodí, to už jsou semafory vyplý.
2: Už víš, co mají v Porscheti?
3: V jakým Porscheti?
4: No přece v Porsche Plzeň.
3: Tak to mě zajímá, povídej.
4: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
3: No a?
4: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
3: Takže takovej skladový výprodej.
4: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
5: Teď se fakt vyplatí přijet.
6: Porsche Plzeň.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
13: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
14: Co se nejlíp hodí ke

0: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Chceš vidět přímé přenosy Premier League, La Ligy nebo Bundesligy? Zajímá tě plzeňská Viktorka a další české fotbalové kluby v pohárové Evropě? Vyber si Skylink Live TV. Exkluzivně od United Networks. Balíček Kombi Plus s kanály Nova Sport. Nyní na jeden měsíc zdarma. www.u.nc.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Zdravím všechny, co tvrdě makají a potřebují káru, co zvládne všechny fušky. Přesně ty mají v autocentru Šmucler v Plzni, Platolech a Horšáku, v centru nových a ojetých užitkáčů. Na výběr máš víc než 15 modelů značek Renault, Citroën, Peugeot a Volkswagen. Dodávka od Šmuclera ti sedne na míru jak tvý monterky, to ti povídám. Takže až budeš skánět novej bůrák na práci, zajdi na šmucler.cz.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli

0: Camila Cabello na Hit Radio FM Plus a zítra v 15 hodin vytáhneme mrkváče, plísňáče, džísky a Cčka. A Ska.
1: Já se do Ska teda rozhodně už nevejdu.
0: Ne, ty se taky sbírali, že jo?
1: Ska.
0: No jasně,
1: jako, ono bylo... Cčka a Ska.
0: A ještě něco, bylo víc těch písmenek, jako. Ale já jsem měl vždycky jenom Cčka, jako Ska to už byly velký frajeři, ty je neměli. Řeč je pochopitelně o retro víkendu, zítra v 15 hodin to startuje to nejlepší od 90. po přelom milénia.
1: A takový lákadlo na zítřejší odpoledne na Hit Radio FM Plus právě teď. Tina Turner a The Best.

0: Axwell Ingrosso, ladíte divoký západ Hitrádia FM Plus a před náma, víte co? Už troubějí, už troubějí.
1: Kam vyrazit? Na horách je Lenin. Ano, já vás vezmu na podzimní jarmark na zámku Kozel. Koná se 17. a 18. října. A když si tam uděláte výlet přímo v sobotu, tak tam můžete schlídnout také koncert lesních rohů, který bude probíhat v místní kapli. A to v podání skupiny Ženy rohu. Začátek v sobotu v 15 hodin a 30 minut.
0: Tenhle víkend je předposledním víkendem, kdy můžeme ještě vyrazit na vyhlídkovou jízdu autovláčkem Karlovými Vary. Hele, nádherně podzimně zbarvený, to prostě chcete. Autovláček vyráží jak v sobotu, tak i v neděli, vždycky v celou, a to od hlavní pošty od 11 až do 17 hodin.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v LOXPEED.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Už se těším!
8: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
9: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Kam si chystáš, Hurvajs?
11: Na výlet, taťuldo.
10: V tvým věku?
11: No jo, sice je mi 100, ale cestování mám pořád rád.
10: No a kam tedy?
11: Na ITEP do Plzně, za sněhem, pro levnější skipasy, nové typy a inspiraci na zimní dovolenou.
10: A co naše divadlo?
11: Samozřejmě bude, zahrajeme dětem i dospělým.
10: Tak přijďte 23. a 24. října na veletrh cestovního ruchu ITEP do TJ Lokomotiva v Plzni.
11: ITEP.cz. Haha!
12: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Hlenu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
15: Usnula?
16: Asi jo.
15: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
16: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
15: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
18: Pepo, vstávej.
19: Nemusím.
18: Pepo, už je 8, vstávej.
19: Nemusím.
18: Je pátek, Pepo.
19: Nemusím.
18: Musíš už jít.
19: Nemusím.
20: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
21: Franto, co pa všechno se dá sušit?
22: Ovoce, houby, bylinky i maso.
21: A tvůj bůček?
22: Ten už nestihneš.
23: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
24: Podzim si žádá nový styl. 50% sleva na Guess a Valentino v prodejnách Travel Free. Kabelky, peněženky a další doplňky pořídíte o polovinu výhodněji. Season sale pro členy Club Card probíhá od 16. do 29. října. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
25: Hit Radio FM Plus.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Pokáč Solitaire a za chviličku třeba Medúza. Tady je Divoký západ, Hit Rádia FM+. No a my jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme tu dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vás vzali do klece. V Karlových Varech se totiž v sobotu bude konat turnaj Octagon 95. Bojovat tam bude například bývalý šampion střední váhy, přemožitel Karlose Vémoli a účastník show Zrádci Patrik Kincel. A právě Karlovy Vary jsou ideálním místem, kde se MMA má konat. Lázeňská péče po zápase je totiž vše, co si bojovník může přát.
0: A s tím já teda nesouhlasím. Podle mě Karlovy Vary vůbec nejsou město pro lidi s placatejma ušima. Představ si to, ta noblesa, elegance chodící po kolonádě a tyhle ušopleskové, který dostali do ucha. Jo? Pokud náhodou by mělo být nějaký město určen právě pro tyhle lidi, pak bych doporučil České Budějovice, protože tam se lidem uši skutečně kroutí po pár pivech.
1: Jakube, buď rád, že nás neposlouchá nějaký jihočeský zápasník, jako jo, to by si skončil.
0: Šli bychom na pivo?
1: No, zítra si nás nalaďte taky, po 15. hodině startujeme retro víkend a taky tady budeme mít speciálního hosta, nevědomého plavce, Davida Kratochvíle.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Stále pokračuje dopravní omezení na dálnici D5. Dávejte si velký pozor mezi kilometry 100 a 110 ve směru od Plzně na Rozvadov. Je tam zúžená vozovka. Další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
6: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
7: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Deváťáci by pomalu měli mít jasno, kam po základní škole. Například na konzervatoř musí podat přihlášku už letos koncem listopadu. Na ostatní školy pak během února. Novinka se týká jednotných přijímaček, které proběhnou dva dny po sobě. 12. a 13. dubna. Na víceletá gymnázia pak 14. a 15. Ministerstvo financí dnes vydalo druhou emisi takzvaných dluhopisů republiky. Lidé si v ní mohli nakoupit tříměsíční obligace s výnosem 3,75% ročně. Ten je osvobozen od srážkové daně. Upisovací období pro další emisi dluhopisů plánuje ministerstvo financí v předvánočním čase. Vláda plánuje zvýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy velký zájem. Ministr průmyslu Karel Havlíček společně s ministrem práce Juchelkou kvůli tomu plánují začátkem příštího roku pracovní cestu na Filipíny. Navýšení kvót by se mělo týkat také pracovníků z Indie. Dnes je velký knižní čtvrtek na pulty knihkupectví, přinesl 15 novinek. Mezi nimi jsou romány úspěšných autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu nebo knižní rozhovory a knihy pro děti a mládež. Detaily jsou na webu akce.
11: M&M Viva Bella, Mudr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
10: V průběhu večera a noci většinou polojasno, skoro jasno, kránu se vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 6 až 1, místy i přízemní mrazíky. A zítra většinou slunečno, teplo, očekáváme polojasnou a skoro jasnou oblohu, maximální teploty 14 až 19. Při déle trvající nízké oblačnosti jen kolem 12 stupňů.
12: Ladíte Hit Radio, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, tak jak jste každý všední večer zvyklí. Michal Pospíchal s vámi, dobrý den.

Tohle je čtvrteční hit Radio Classic, dohrál Robbie Williams. Feel, písnička, která zní jako velké romantické vyznání, ale ve skutečnosti vznikla v době, kdy Robbie bojoval s vlastními démony. Možná právě proto v ní člověk slyší tolik emocí. Mimochodem, Robbie původně zpíval v Take That, ale teprve na solové dráze se z ní stala jedna z největších britských popových hvězd. Teď se ale vrátíme ještě o pár let zpátky, konkrétně do roku 1983. Italský zpěvák Gazebo tehdy natočil I Like Chopin. Přestože se písnička jmenuje podle slavného skladatele Chopina, jeho hudbu v ní vůbec neuslyšíte. Za to pořádnou dávku 80-kové nostalgie. Ano, tohle je Hit Radio Classic.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio. Lucie, Šťastný chlap, kapela, která dokázala český rock dostat do obrovských hal a přitom její písničky pořád fungují, třeba i při obyčejné cestě autem. Tak vás i za volant zdravíme, pokud právě teď tímhle způsobem trávíte čas, pokud už možná taky jste šťastný chlap nebo žena a máte možnost, že míříte z práce domů. Tak ať vám to s námi pěkně utíká, my vám dál budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a taky vybrané hity milénia. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
5: Jo, jo.
4: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
5: Co mě zrovna napadne?
6: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Sekurit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Sekurit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na sekurit.cz.
9: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
10: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
9: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
10: Cože?
9: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
11: Ranní sprcha, která vás probere.
12: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
11: Jedině v koupelně, která má styl.
12: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
11: Platí do konce října.
12: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
14: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
13: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
15: Já jsem nevinnej.
16: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
17: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
18: Bacha, Benka.
17: Z vězeňského prostředí.
19: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
17: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
6: Franto, co pa všechno se dá sušit?
13: Ovoce, houby, bylinky i maso.
6: A tvůj Bůček?
13: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
15: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
9: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Dobrý večer přejeme. Tohle byl Tiziano Ferro a jeho Perdono. Jestli jste na začátku nového tisíciletí poslouchali rádio, tuhle písničku jste prostě nemohli minout. Tiziano s ní prorazil daleko za hranice Itálie a dokázal, že italština může v popových hitparádách fungovat úplně stejně dobře jako angličtina. A teď nás čeká další velký hit, tentokrát z roku 1991. Emigrant a Baby Baby. Zajímavé je, že inspirací pro tuhle zamilovaně znějící písničku nebyl žádný nový vztah, ale její malá dcera Miley. Amy ji napsala jako vyjádření mateřské lásky, takže až ji budete poslouchat, možná ji teď uslyšíte úplně jinak. Amy Grant, Baby.

0: Angry Anderson, Suddenly na Hit Radio. Pokud jste kdysi sledovali australský seriál Sousedé, možná si vzpomenete na slavnou svatbu Scotta a Charlene, kterou hráli Jason Donovan a Kylie Minogue. Právě tam tahle balada zazněla a získala si miliony fanoušků. Taková televizní romantika 80. let. My pro vás máme to nejlepší z 80., 90. a milénia i v těch příštích minutách. Dokonce hoďky stihneme ještě spoustu hitů minulosti. No a pokračovat v nich pochopitelně budeme až do 21. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od MatraceZahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. MatraceZahubičku.cz.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme výběr.
4: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
11: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
12: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na 2 směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
15: internet. Já jsem nevinný.
16: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
17: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
18: Bacha, Benka.
17: Z vězeňského prostředí.
19: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
17: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
20: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za 1 odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
15: Ahoj, tady Martina Sáblíková. Právě výjíždím do nové sezóny opět autem od Importa. Mají i pro vás připraveno 300 skladových aut se slevou až 30%. Audi A6, Q3, Q7 nebo Volkswagen Passat i Tiguan. Tak ať vám to neujede. www.importo.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádiu.
1: Táto, co to je turbína?
2: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
1: No jasně.
2: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
1: A kdo je vyrábí?
2: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
3: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Home Credit.cz.

Irene Cara, What a Feeling. Jestli existuje písnička, která vás dokáže přesvědčit, že zvládnete úplně všechno, je to právě tahle. V roce 1983 zazněla ve filmu Flashdance a získala Oscara za nejlepší filmovou píseň. Hudbu k ní složil Giorgio Moroder, jeden z průkopníků elektronické taneční hudby. No a právě u tance ještě zůstaneme, jenom vyměníme filmové studio za pořádnou 90-kovou diskotéku Captain Jack. Tenhle projekt proslavil vojenský styl, uniformy a taneční rytmus, při kterém člověk skoro neví, jestli má tančit nebo nastoupit do řady. Tak si vyberte sami. Captain Jack pokračuje na Hit Rádiu v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Hey, okay.

0: Takhle zní čtvrteční Hit Radio. Pro lepší náladu jsme teď hráli The Police a singlovku Don't Stand So Close To Me. Sting tuhle písničku napsal s inspirací ve své vlastní zkušenosti učitele. Je to tak, než se stal světovou rockovou hvězdou, opravdu učil ve škole. Tak jsme teď nabídli trošku i jeho osobní nostalgie. No a nostalgičtí budeme i v těch příštích minutách na Hit Radio. Teď posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám dál servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Vybíráme pro vás to nejlepší z 80., 90. a taky hity milénia. Mimochodem už zítra na Hit Radio startuje další tradiční retro víkend. Udereme 15. hodiny, vám budeme hrát jenom ten nejlepší výběr hitů minulosti. A to i v sobotu a v neděli i s našimi kolegy z Hit Radio 90, kteří se na vás budou těšit.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Renault Master od AutoCB. Makáč, který se bude líbit i tvé účetní. Renault Master se slevou 28%. Renault Master na úvěr s nulovým úrokem. Renault Master od AutoCB.
4: AutoCB. Autorizovaný prodej a servis vozů Renault. AutoCB. Renault v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
6: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Hernaudětka.cz. Vždy o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Máš u sebe korunu?
9: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. Olympiaplzeň.cz.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
15: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Jílovém u Prahy za 11 milionů 400 tisíc korun, byt 1+1 v Mladé Boleslavi za 3 miliony 790 tisíc, byt 3+1 v České Lípě za 3 miliony 536 tisíc, byt 3+1 v Rotavě na Sokolovsku za 2 miliony 790 tisíc a rodinný dům v Kladrubech u Tachova za 14 milionů 560 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
16: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
17: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v Loxpeed.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
18: Už se těším!
2: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
9: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
18: Sudovi šrot, republice ocel.
19: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz
20: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
21: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz

0: Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jako parťáka pro čtvrteční večer jste si zvolili Hit Radio. V hudebním speciálu Hit Radio Classic jsme teď hráli Pet Shop Boys, Opportunities, nebo song známý jako Let's Make Lots of Money. Písnička, která si dělá legraci ze světa, kde se všechno točí kolem peněz, úspěchu a velkých obchodů. No a právě v tom byli Pet Shop Boys opravdoví mistři. Dokázali napsat taneční hit, u kterého si můžete zaspívat refrén, ale zároveň v něm schovali pořádnou dávku ironie. Teď nicméně přijde docela zajímavý kontrast. Od peněz se přesuneme k něčemu, co se za ně koupit nedá. Zdraví, jasná věc. Michael Jackson, Heal the World, skladba z alba Dangerous, kterou Michael považoval za jednu ze svých nejdůležitějších, a její poselství je vlastně docela jednoduché. Tedy něco jako zkusme po sobě nechat svět o něco lepší. Michael Jackson teď pokračuje na Hit Radio.

0: Farao a World of Magic. 90. měly jednu úžasnou vlastnost, stačilo pár tónů ze syntezátoru k tomu pořádný beat a měli jste refrén, který vám zůstal v hlavě celý týden. Německý projekt Farao byl přesně takovým příkladem Eurodance éry a jestli jste na tuhle muziku kdysi chodili na diskotéky, tak doufám, že vás ještě nebolí kolena. Ladíte Hitradio, hudební speciál Hitradio Classic, my vám dál budeme nabízet to nejlepší z minulosti. Za chvilku jsme zpátky i s dalšími hity z 80., 90. a milénia.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
5: Profi voda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
11: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
12: Slovany zvou malé i velké na halloweenský průvod. Sraz v neděli 18. října v 17 hodin. Trasa z Božkovského ostrova do Koterova. V Sokolovně čekají dílničky a občerstvení pro děti. Autobus zpět na Božkov jede v 18.45 a v 19.30. Halloweenský průvod už tuto neděli.
13: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli?
14: Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobrusařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v LOXPEED.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
15: Už se těším!
16: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com
17: trenirkarna.cz.
18: Hlášení pro lovce slev.
17: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
19: No to není možný.
17: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Nové vydání magazínu Reportér.
19: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
5: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
19: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
5: A k tomu spousta dalšího čtení.
20: Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
21: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Starnet
6: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
7: Otevíráme další 60-minutovku toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal za mikrofonem. Hit Radio.
8: Is this some sort of hip music that I don't understand?

Taky takhle hraje čtvrteční hit radio Kalimino, I Should Be So Lucky. Tohle byl v roce 1987 jeden z prvních velkých hitů tehdy teprve 19-leté Kylie. Zajímavé je, že producenti, kteří mají ten song na starosti, ho napsali během velmi krátké doby, když Kylie dorazila do Londýna na nahrávání. No a výsledkem byl právě ten obrovský hit, který pomohl proměnit z australské seriálové herečky v mezinárodní popovou hvězdu. Teď se posuneme o několik let dopředu. 90. Eurodance a německá skupina Culture Beat. Možná si vybavíte jejich megahit Mr. Vain, ale my si teď dáme Got to Get It. Je to přesně ten typ muziky, který vás rozhodně nenechá v klidu. Tak užívejte čtvrteční večer, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Craig David, Walking Away, tenhle britský zpěvák byl na začátku tisíciletí jednou z největších hvězd britského R&B a garážového roku. Zajímavé je, že jeho debutové album Born to Do It vydal, když mu bylo pouhých 19 let, takže v době, kdy většina jeho vrstevníků řešila školu, on už dobýval světové hitparády. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic v plném proudu, až do 21. večerní vám nabízíme výběr toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Hrajeme vám 80, 90 a taky ty největší hity milénia. Berte to jako takovou malou přípravu na retro víkend, který se už neodmyslitelně blíží. Odstartuje už zítra úderem 15. hodiny a pak až do neděle vám budeme hrát ty největší hity minulosti, tak jak jste třeba v Hit Radio Classic zvyklí.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz.
3: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
4: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
5: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
4: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
5: Cože?
4: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Repone, jo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repone.cz.
6: Unikátní magazín Vládci fotbalu právě v prodeji. Mapa vládců tuzemského fotbalu v každém okrese i v celém Česku. 5 osobností, které určují tvář nejpopulárnějšího sportu ve vašem okrese. Magazín Vládci fotbalu právě v prodeji na novinových stáncích.
7: Já jsem nevinnej.
8: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
9: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
10: Bacha, Benka.
9: Z vězeňského prostředí.
11: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
9: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
12: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší...
13: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
12: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
13: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
12: To musím mít!
13: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
12: tak Mironet! Klikni!
14: Kam si chystáš, Hurvajs?
15: Na výlet, taťuldo.
14: V tvým věku?
15: No jo, sice je mi 100, ale cestování mám pořád rád.
14: No a kam tedy?
15: Na ITEP do Plzně, za sněhem, pro levnější skipasy, nové typy a inspiraci na zimní dovolenou.
14: A co naše divadlo?
15: Samozřejmě bude, zahrajeme dětem i dospělým.
14: Tak přičte 23. a 24. října na veletrh cestovního ruchu ITEP do TJ Lokomotiva v Plzni.
15: ITEP.plzeň.cz.
16: M+H. Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M+H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
17: Klikni hned na MHCZ.
18: MHCZ.
17: Už 30 let.
7: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu
10: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
17: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
10: Byty Dobřany.cz.
17: V Dobřanech.

Dnešní večer trávíte s Hitrádiem, hrál MC Sar a Real McCoy, It's On You. Tohle je přesně ten moment, kdy na přelomu 80. a 90. let začala taneční hudba dobývat evropské hitparády. A Real McCoy se později proslavil i obrovskými hity jako Another Night nebo Runaway. Teď nicméně trošku zpomalíme, na Hitrádiu Classic se přesuneme do Karibiku, alespoň hudebně, UB40 a Red Red Wine, určitě znáte. Zajímavé je, že tuhle písničku původně napsal Neil Diamond už v roce 1967, jenže britská reggae kapela UB40 z ní udělala úplně jiný song. No a dokonce ji nenahrála podle Neila Diamonda, ale znala ji od reggae verze Tonyho Tribea. Tehdy vlastně UB40 ani nevěděli o tom, že originálem je tedy verze od Neila Diamonda. Tak si teď taky nalijte skleničku něčeho dobrého, pohodlné křeslo a trochu toho reggae. UB40 na Hit Radio.

0: Shimago a Celebrate the Love. Další důkaz, že 90. uměli vyrobit taneční melodie, které fungují i po 30 letech. Německý projekt Shimago patřil do éry, kdy evropské diskotéky ovládaly výrazné syntezátory a taky pořádné energické refrény. Tak pokud jste právě teď dostali chuť oprášit staré taneční pohyby, klidně do toho. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, máme pro vás to nejlepší z 80., 90. a milénia. A to až do 21. ještě něco stihneme, tak si to užijte.
1: Táto, co to je turbína?
2: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
1: No jasně.
2: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
1: A kdo je vyrábí?
2: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
3: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme

0: Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Auto CB. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autocb.cz. Auto CB. V Plzni na Slovanech. Nepomucká 119.
3: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. Olympiaplzeň.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Já jsem nevinnej.
10: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
11: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
12: Paka, Benka.
11: Z vězeňského prostředí.
13: Tady všechno všech. Tady kolko jasný more.
11: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
14: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
15: trenirkarna.cz.
16: Hlášení pro lovce slev.
15: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
17: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
18: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
19: Největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V DABu, na internetu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: A tohle je všechno. Grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hráli jsme to nejlepší z 80., 90. a milénia, tak jak jste zvyklí každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Zítra to bude jiné. Zítra totiž startujeme retro víkend už úderem 15. hodiny. Pro vás po zbytek pátku, celou sobotu a neděli budeme mít právě to nejlepší z našeho hudebního archivu. Těšit se na vás. Navíc o víkendu budou naši kolegové z našeho dubového Hit Radia 90. Tak užívejte další minuty a taky ten nadcházející retro víkend ve znamení těch nejlepších hitů minulosti.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Renault. Malé auto do města, ale velké pro život. Malé na parkování, ale velké na vše, co potřebujete převést. Objevte Renault Twingo E-Tech elektrický. Malý zvenku, velký uvnitř. Přijďte na Renault Iconic Days do konce října a zažijte jednu z ikon Renault Twingo již od 499 tisíc korun.
5: Auto Hornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
6: Já jsem nevinnej.
7: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
8: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
9: Bacha, Benka.
8: Z vězeňského prostředí.
10: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
8: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
11: Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Radia. Zlepši si náladu.
12: Hit Radio FM Plus.
13: Zlepši si náladu.
14: Hit Radio.
15: I know that we are young and I know that she may love me. But I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Dobrý plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Plzni na Kolárovu. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
2: Porsche Plzeň. Dobrý den.
3: Je Škodovka vaše srdcovka?
2: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
3: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
2: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
3: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
2: Porsche Plzeň. Porsche-Plzeň.cz.
4: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
5: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
4: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
6: Čau Viktoriáni, Evropská liga opět v Dusan aréně. Ve čtvrtek 22. října od 21 hodin přivítáme bulharského mistra Levski Sofia. Čeká nás další evropský večer. Buďte ready for Europe. Zajistěte si své místo na tribunách a přijďte vytvořit skvělou atmosféru, která požene Viktorku za evropskými body. Vstupenky jsou v prodeji. Důležité informace najdete na fcviktoria.cz. Tak ať stále vítězí.
7: Proč mám Reponio, No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Liže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
8: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Renault. Malé auto do města, ale velké pro život. Malé na parkování, ale velké na vše, co potřebujete převést. Objevte Renault Twingo E-Tech elektrický. Malý zvenku, velký uvnitř. Přijďte na Renault Iconic Days do konce října a zažijte jednu z ikon Renault Twingo již od 499 tisíc korun.
14: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
15: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina.
16: Postele Losina.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
17: Gravitrax Spider-Man.
18: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
17: Když stavebnice, tak Mironet.
18: Klikni dvakrát.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
1: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
4: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
5: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně.

0: všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
1: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
2: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
5: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
6: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
5: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
7: Hrnu. Malé auto do města. Ale velké pro život. Malé na parkování, ale velké na vše, co potřebujete převést. Objevte Renault Twingo E-Tech elektrický. Malý zvenku, velký uvnitř. Přijďte na Renault Iconic Days do konce října a zažijte jednu z ikon Renault Twingo již od 499 tisíc korun.
8: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
9: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
10: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. Dvě směny, žádné přesčasy a hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
9: Tak to zní jako sen.
10: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. muss.plzeň.eu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

0: Zaležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata v garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
2: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
1: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
2: Cože?
1: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivý. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
3: Porsche Plzeň.
4: Dobrý den.
5: Je Škodovka vaše srdcovka?
4: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
5: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
4: Přijďte, vyberte si a odjďte v nové spolehlivé Škodovce.
5: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
3: Porsche Plzeň.
4: Porsche.plzeň.cz.
0: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.

0: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
1: Čau Viktoriáni, Evropská liga opět v Dusan aréně. Ve čtvrtek 22. října od 21 hodin přivítáme bulharského mistra Levski Sofia. Čeká nás další evropský večer. Buďte ready for Europe. Zajistěte si své místo na tribunách a přijďte vytvořit skvělou atmosféru, která požene Viktorku za evropskými body. Vstupenky jsou v prodeji. Důležité informace najdete na fcviktoria.cz. Tak ať stále vítězí.

0: srdce. Belabel.cz.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
7: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
8: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Plzni na ulici Šafaříkovy sady. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
9: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí.

Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí.

0: Víš, co mají v Porscheti?
1: V jakým Porscheti?
2: No přece v Porsche Plzeň.
1: Tak to mě zajímá, povídej.
2: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
1: No a?
2: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
1: Takže takovej skladovej výprodej.
2: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
1: Teď se fakt vyplatí přijet.

0: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
1: Chceš vidět přímé přenosy Premier League, La Ligy nebo Bundesligy? Zajímá tě plzeňská Viktorka a další české fotbalové kluby v pohárové Evropě? Vyber si Skylink Live TV, exkluzivně od United Networks. Balíček Kombi Plus s kanály Nova Sport, nyní na jeden měsíc zdarma. www.u.cz.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Plzni na Rubínovou. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: A sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.

noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.

0: Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Staň se součástí nejlepšího éteru na západě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia FM Plus 720 870 237. Hit Rádio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.

0: přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
1: Máte snad něco lepšího?
0: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
1: Jo.
0: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
1: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
0: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
1: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Aspekta Plzeň, autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.

0: soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Nejdůležitější zprávy ze západu Čech? S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio FM Plus. Hit Radio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.